0: City.
1: Zlepši si náladu.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio City.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Radio.

Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září. Chapter 1, 2, 3.

0: Hi, this is Madonna.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bezpečnostní složky si ode dneška vyzkoušejí znovu zavedení kontrol na hranicích se Slovenskem. 24-hodinové cvičení proběhne na 250 kilometrů dlouhém úseku hranice. Zapojí se do něj přes 600 policistů, 50 vojáků a 60 celníků. Policie neočekává větší dopravní komplikace při překročení hranic, ale může dojít k menšímu zdržení. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich průměrná sazba v září stoupla na 5,51%. Rostla už šestý měsíc v řadě. Úroky se tak dostaly na nejvyšší úroveň od léta 2024. Další výraznější zlevňování hypoték se navíc podle ekonomů konat nebude. V Polsku se v přepočtu na počet obyvatel staví výrazně více bytů než v Česku. Loni tam na 1000 obyvatel přibylo 5,6 nového bytu, v Česku je něco přes 3. Celkem Poláci dokončili téměř 209 tisíc bytů, v Česku jich bylo zhruba 33 tisíc. Podle analytiků větší nabídka pomáhá Polsku tlumit tlak na růst cen bydlení. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Praha chystá tender na stavbu silnice, která odvede tranzitní dopravu z Horních Počernic. O vypsání soutěže s předpokládanou hodnotou 57 milionů korun budou ještě hlasovat zastupitelé. Takzvaná hornopočernická spojka má vzniknout ve východní části Horních Počernic a nabídnout dopravní spojení na dálnici D11 na Hradec mimo Náchodskou ulici. Ranní teploty kolem 18 stupňů, většinou už pod mrakem, zataženo oblačno, dopoledne déšť, přehánky a odpoledne ojedinělé bouřky. Teploty kolem 24 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné ráno, 6:02, zase středa a zase další snídaně šampionu. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: A dobré ráno i vám, kdo nás hladíte. Písničky nachystaný, One Republic, Stop and Stare, tím začínáme, tak pojďme na to.

0: One Republic, Stop and Stare. Tohle je středeční Hit Radio 6.06. Krásné ráno a mě by zajímalo, a vy, kdo posloucháte, jak moc jste fresh po včerejšku?
1: To zní, jako by se včera něco dělo, jakože všichni společně.
0: No, my jsme totiž s Davidem něco dělali pro své tělo. A, tak Davide, jestli můžeš začít.
2: Tak my jsme od rána s kolegy nezřízeně pili. Dneska se tomu říká team building.
0: Takže team build, takže tabulky, excelovský všechno, prezentace a flipchart popsaný.
2: Přesně.
0: Od začátku do konce. Takže David je takový, jak to říct, vypadáš jako trochu zmačkaně.
2: Hele, nakonec jsem to docela odrazil vodou, takže já bych řekl, že jsem tak 7 z 10.
0: A dávat dýchat asi nebude. No a my jsme byli prostě včera na skvoši poprvé. Mm-hmm. Byli jsme tam hodinu, dali jsme si 5 minut pauzu a v polovině toho tý hoďky.
2: V poločasu.
0: A říkám si, no v pohodě, tak jsem se zapotil a moje mi říká, hele, uvidí zítra. No a vidím, jo, takže já
1: vidím.
0: Bolí to. Jako...
2: Takže kolik z 10?
1: Jak moc seš fresh dneska?
0: Nevím,
1: 10 z 10 je strašně moc super.
0: 5 z 10.
2: Takhle jenom, jo.
0: 5 z 10. Co ty?
2: To já jsem říkal. 7 a Jasmin.
0: No, ty musíš být méně než já.
2: Dobře, tak já řeknu 4, teda potom, co řekl ty.
0: A co ty, Jasmin, co jsi vůbec dělala včera?
1: Já jsem včera byla úplně dead, já jsem usnula přes den, věnovala jsem se hudbě, psaní, ale vyplatilo se ten spánek, takže dneska jsem pěkných 9 z 10, hodně ve freši, takzvaně.
0: Nice. Tak ty jsi všeobecně jako 9, no.
1: A jak jste na tom dneska vy, to nám dejte vědět, protože nás čeká minuta šampionů, kde mimochodem můžete vyhrát českou granolu s mysli, voucher na 3000 korun na nákup právě tam.
0: No, jednoho z vás vybereme, kdo nám napíšete a napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a teda, když jsme se tady bavili o tom, jak moc fresh jsme, tak jak moc fresh jste vy, jo? 0 je nejmíň a 10 je nejvíc.
1: Je to tak. Číslo k nám 777-937-777. Musím se
0: nadechnout. Davide, ty radši nedejchej. Eva Farna, Mirej, vzpomeneš si, další muzika pro vás a za malou chvíli minuta šampionu a jednomu z vás rozdáme voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz.

0: Vzpomeneš si? Eva Farná a Mirai na Hit Radio v 6.11. Krásné ráno. Je tady minuta šampionů, minuta na všechny zprávy od vás, což bohužel nestíháme, ale přečteme alespoň ty, co se vejdou. A připomínáme, že každý den vyhráváte 3000 korun na nákup smysly.cz, což je poctivá česká granola, prostě parádní mysli.
1: Vyráběná českýma ručičkama bez přidaných cukrů, takže fakt jako echt ňaminka.
0: Golden Czech Handy. A platíš mi na pivo radši ne, radši kovu. Tak pojďme na to, minuta šampionů začíná právě teď.
1: Martin Praha 8 z 10.
0: Eva Nošovice 2 z 10. Unavená z dvojité práce.
1: Martina Nové Hrady je fresh na 100%, takže dneska desítka.
0: Olča Bochov 5 z 10.
1: Lucka Liberec 9 z 10, je to prej Úča a zvyká si na vstávání.
0: Domča Lipno 8 z 10.
1: Martin Zlín odpočatý 8 z 10.
0: Radek Ostrava 3 z 10.
1: Šárka Příbram 1 z 10, těší se na víkend.
0: Jana Jindřichu Hradec plný počet 10 z 10.
1: Pavel Pardubice 10 z 10, jde na kontrolu a zítra do práce.
0: Lucie Holubice, žádný luxus, deštivý ráno, dávám 5.
1: Jana Počtát, fresh jak vymačkaný citron, 3 z 10.
0: Pavel Ostřešany, v 5.59, 1 z 10 a díky vám 6.01, 10 z 10.
1: Jarka Havlíčku v Brod, 9 z 10.
0: Tak.
2: Tak, mně se líbilo to 2 z 10, mám dvě práce.
1: Evča Nošovice, takže Evča z Nošovic vyhrává teda granolu smysly, voucher na 3000.
0: Tak Evčo z Nošovic, napiš nám, připomeň se nám, ať to musíme v té záplavě zpráv hledat, prosím tě. Moc gratulujeme, děkujeme i vám všem, kdo jste napsal. Vy, kdo jste 10 z 10, tak dobrý. A vy, kdo jste pod pětku, tak snad vám to ráno uděláme lepšími. Minimálně muzikou, tohle jsou Script Superheroes a za malou chvíli taky Shabuzi, a Bar Song. Tak hezké ránečko, šampioni.

0: Ve středu ráno trocha country, tohle je Shaboozy. Bar song v 6 hodin 20 minut, dobré ránko. Dneska slaví padesátiny jedna žena, která už půl století vypadá úplně stejně a mě by zajímalo, jestli vás napadá, kdo by to mohl být, co?
1: Já se nechám podat.
0: Necháš se podat?
1: Mm-hmm.
0: Co ty, Jasmin, necháš se podat?
2: No taky no.
0: No tak jo, tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi. Čelka Mája.
2: Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
0: 50 let. To...
1: Naše kamarádka.
0: Naše kamarádka. Hele, ale vemte si, ona mít pomedu takovou postavu, no. Ale ona zase to vylítá teda asi, jo. Ale tak když se tak nostalgicky vzpomeneme a nemusí mít ani o 50 let zpátky, tak dnešní děti, oni mají, že jo, Netflixy a mají YouTube a tady ty OnePlay a všechno, nám stačila jedna včela, ty jo, jako.
2: Přesně, včelka a krteček, to byly hezký pohádky,
0: to byla bomba.
2: Ale štve mě, že nikdo nemyslí na Vilíka, všichni mluvíme jenom o Máje, no, ale Vilík taky se hrál svoji
0: Vilík
2: roli.
0: Byl
2: jako
0: frajer, že jo. No. Ale ten hrál druhý housle, jo. Hlavní byla ta Mája. A líbí se vám to víc v češtině? A nebo v němčině?
2: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
0: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Feine, freche, schlauche Biene Maja.
2: Odvolávám, tak, česká Maja lepší.
0: Takže dneska Maja má 50 let, tak možná je třeba na čase vašim dětem ukázat, jaké pohádky prostě frčely dřív a dneska nějaký, ježiš, tlapkový patroly. Za chvíli doprava, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na D1 za sjezdem na Chrášťany. Stojí porouchané osobní auto. No a na pražském okruhu zůstaneme. Kolem 62. kilometru probíhají práce na údržbě mostu. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. Počítejte s tím.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Tohle je Taylor a taky Hit Radio. 6 hodin 30 minut, pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Lionel Messi se po roční pauze vrací mezi kandidáty na zlatý míč. Osminásobný vítěz prestižní ankety je mezi třicítkou nominovaných. Cristiano Ronaldo naopak znovu chybí. Ocenění pro nejlepšího fotbalistu světa se bude předávat v říjnu. Eiffelova věž se včera na jeden den uzavřela kvůli stávce zaměstnanců. Protestovali proti rozhodnutí vedení stáhnout během návštěvy hinduistické delegace z části věže ženský personál. Provozovatel následně uznal, že udělal chybu. Bezpečnostní výzkumníci odhalili vážné chyby u některých televizorů LG. Napadený televizor mohl přes mikrofon odposlouchávat uživatele, i když vypadal jako vypnutý. Problém se ale týkal hacknutých zařízení ne všech televizorů této jihokorejské značky.
3: Jako blbý, ale zas na druhou stranu, co nás v dnešní době jako neodposlouchává už.
0: To je pravda, no, máš tady hodinky na ruce, že jo, telefon. Ale tak dřív byla prostě vypnutá televize. A dneska, tak schválně, vy kdo máte tady tu značku, tak co se vám ukazuje za reklamy teďka? O čem jste se bavili doma? Co? Ale vlastně, on to je takovej oboustranný vztah od dneska, že my jsme dřív sledovali televizi jenom a dneska ta televize sleduje nás.
2: Big Brother.
0: Přesně. Liquido, Narkotik, další parádní muzika pro vás, 6.32. A my vám přejeme fantastické středeční ráno. Pojďme na

0: tohle je slza. Dáváte si středeční Hit Radio. Krásné ráno, chvíli po půl sedmé.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už za 30 minut necelých, všichni, kdo jste se registrovali do soutěže Dopak to zvoní, tak buďte doma a buďte u Hit Radia, abyste si mohli vyhrát penízky.
0: Připomínáme, že v pondělí to vyšlo. Roman slyšel soutěžní zvonek u nás v éteru, vylezl ven a našel tam naši hlídku. Včera to nedopadlo, takže to znamená, že dneska hrajete ne o 5 000, ale o 6 000 korun. Stačí, když máte registraci na webu hitradio.cz a jakmile my tady v éteru zazvoníme, ne u vás na dveře, ale tady ve vysílání, tak vy vylezete ven, vy, kdo jste zaregistrovaný, a pokud uvidíte naši hlídku, peníze jsou vaše.
2: Vylezete ven, ale připomínáme, musí se tak stát do 30 sekund. Jo, budete tady slyšet odpočet, takže pozor na to.
0: Tak v 70, tvoj tvoj. No a co se bude dít tady ve vysílání za malou chvíli? Samozřejmě další parádní muzika nachystaná, Lost Frequencies, Ellie Due, X Ambassadors, taky Amy McDonald a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej. Mňam, mňam,
1: mňam. Hit Radio. Hit Radio.
2: Come on. Ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gang.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze Modřanech v Darwinově ulici je z důvodu propadu vozovky komunikace dočasně uzavřená. No a nejvíce se teď zdržíte na odbočce do Bubenečského tunelu. Na Letné se zdržením tam počítejte až 10 minut. Mějte pevné nervy.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje středeční hit rádio Amy McDonald, This is the life. 6.49, hezké ráno.
1: Jsou věci, na kterých se jako národ nikdy neshodneme. Politika, fotbal, ananas na pice, cokoliv. Ale potom dá někdo kuřízek na stůl a je vystaráno, jo. A všichni to milujeme. Kuřecí řízek nebo řízek obecně. Dneska je prosím pěkně Mezinárodní den řízku, takže Češi, Rakušáci, Němci, vlastně všichni jsme teďka úplně jako ve svým.
0: Ale čí to je národní poklad, Rakušáku anebo nás Čechů, no? O tom se vedou debaty, že jo? O tom se vedou diskuze, no, ale o čem se nevedou diskuze je to, že já nevím jak vy, ale já bych tam poslal klidně teďka před 7 hodinou, hele, vepřovej bych tam dal. A ten studenej, uleželej. Máte rádi studenej nebo radši teplej?
1: Teplej, ale rozhodně teda kuřízek než vepřovej u mě. Jako s ním ho, ale kuřízek vede.
0: Tak já spíš teda vepřovej řízek.
2: Mě to asi jedno.
0: Asi jedno, prostě hlavně, že to je řízek. Oba, no.
2: Jasně.
0: A mě to vrátilo úplně teďka, jak se o tom baví zpátky do dětství, když jsem jezdil na školní výlety, tak babička nebo mamka vždycky dělala to, že vzala normálně, že udělala takový toast jako z toho, že vzala 2 chleby a doprostřed dala řízek.
2: Strašně suchý, ale.
0: No právě, že ne, ono to, takhle, když jsi to dělal pořádně na tom omastku, že jo, tak ono ten chleba to jako nasál a pak to bylo velký všechno a krásně se to jedlo.
2: Stejně tam byl hrozný nepoměr toho chleba vůči tomu řízku,
1: masu, přesně. A hlavně to pak smrdí přes celý, já nevím, čím pak jedeš, že jo, vlakem, no, autobusem to vytáhneš, no, a všichni o tom
2: co
1: ví.
2: Co smrdí, voní.
1: No, voní, no, ale voní. No,
0: ty, co ti závidějí, tak vždycky říkají, ježiš, to smrdí, a říkají si, ty,
1: a pak, no.
0: Tak si dal.
1: Tak ho tam dneska pošlete, když má ten svůj den.
0: A s bramborem, se salátem, s hranolkama, se vším.
2: Ještě když se vůně toho řízku vždycky mísila s tou karosou, že jo, starou, když se do
0: Tak dobrou chuť, šampioni, Damiano David, Born with a Broken Heart, další muzika pro vás, hezké ránko.

0: znovu schválila nový zákon o státních zaměstnancích a přehlasovala veto Senátu. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Podle koalice má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání běžnému zákoníku práce. Opozice a část senátorů naopak varují před politizací a destabilizací státní správy. Itálie zažila nejteplejší léto od začátku měření v roce 1950. Průměrná teplota v celé zemi dosáhla 24,3 stupně a překonala dosavadní rekord z roku 2003. Rekordně teplý byl také srpen s průměrnou teplotou přes 25 stupňů. Podle vědců má letošní rok nakročeno k tomu, aby byl v Itálii vůbec nejteplejším v historii měření. Stovky letů z britských letišť v úterý narušily problémy s řízením letového provozu. Cestující se potýkali se zpožděnými i úplně zrušenými spoji. Problémy zasáhly mimo jiné letiště v Londýně, Manchesteru nebo Edinburgu. Závadu se během večera podařilo odstranit, návrat provozu k normálu ale ještě nějakou dobu potrvá. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Praha chce hostit evropský šampionát v krasobruslení v roce 2029. Soutěže by se konaly v O2 aréně. Náklady na pořádání šampionátu, včetně nepřímých výdajů na posílení dopravy, záchranky a policie, by mohly činit desítky milionů korun. Městu by se částečně kompenzovaly z příjmů z daní. Akce by současně byla přínosem pro prestiž Prahy. Dnešní ráno většinou oblačné, teploty kolem 18 stupňů, zataženo zůstane i v průběhu dne, objeví se přehánky, výjimečně také bouřka. Teploty kolem 24. Z metropole Lucie Daňková.

0: zmrzal z toho. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Startuje druhá hodina.
2: Hezkou středu.
0: Snídaní šampionů.
1: Středeční snídaně, já mám úterý normálně dneska celý ráno, nevím proč, krásné ráno.
2: Ať vy máte jaký den, tak buďte v pozoru teďka, zesilte rádio, ať slyšíte zvonek, který v 7.10 zazní u nás v éteru a který vám dneska může vyhrát 6000 korun.
1: To je soutěž Kdo pak to zvoní, tak nechoďte daleko od rádia. Další hity nachystaný, Krištof, taky Shakira, Baka Baka, hezké ráno. Hit rádio.

0: 7 hodin, 9 minut a 21 vteřin. Dobré ráno.
1: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to zase tady, celonárodní otevíračka dveří, aneb kdopak to zvoní.
0: Včera připomínáme, nikdo nevyhrál, takže dneska přidáváme navíc 1000. To znamená, že dneska si ten, u koho bude stát naše hlídka, může vydělat 6 000 korun v hotovosti.
2: Kdo jste se ještě neregistroval do soutěže a chtěli byste, tak utíkejte na web Hitrádia. Každý ráno v 7.10 čekejte soutěžní zvonek u nás v éteru, no a pak se koukněte za dveře.
0: S námi ve vysílání je náš kolega Kuba Urbán. Kubo, hezké ráno.
3: Hezké ráno, šampioni.
0: Čau, hezké ráno. Kubo, neříkej samozřejmě, kde jsi, ale řekni nám, jak to vypadá v tom tvém okolí, v tom neighborhoodu.
3: Ano, tak prosím tě, přestalo pršet, to je jedna informace. Mm-hmm. Druhá informace, jsem u poměrně vytížené silnice, neb tady jezdí jedno auto za druhým, mm-hmm. a právě teď okolo mě projel autobus.
0: Mm-hmm. A co děláš tak... na D1 na pumpě, prosím tě, mi řekni.
3: No někdo tady evidentně bydlí.
0: No tak Kubo, my jdeme zazvonit, 30 vteřin startuje právě teď.
2: A mrskejte dolů.
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kubo Urban, takový hezký kluk.
3: Ano, jsem sympatický, ale...
2: Malej, ale šikovnej.
3: Je to tak, mám 6 000, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, ano.
2: Tak šup, 17 sekund zbývá.
0: Děje se tam něco, Kubo?
3: No takhle, tak jdou tady 2 děti do školy.
0: Tak jim tu 6 dej a hotovo.
3: Ale vypadaj, že já je teda vůbec nezajímám a lákat na bonbonky je nebudu teda, ale...
0: Takhle, Kubo, nikdo nepřišel.
3: Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 000 jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
3: Volaný účastník není dostupný.
2: Tak to dělo úplně stejně, tak to bylo geniální.
0: Kubo, tak my ti moc děkujeme, můžeš jet domů, peníze dovez a měj se hezký ráno.
3: Dobře, no ahoj. Tak pláš, kampioni, ahoj. Čau.
2: Připomínáme, že zítra si teda někdo z vás může vydělat rovnou 7 000 korun.
0: 7 000 pro někoho z vás, registrace a komplet detaily k soutěži najdete na webu hitradio.cz a zítra budeme zvonit zase v 7.10.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle je Luis Capaldi na Hit Rádiu. Dneska večer 19 našeho času nám Apple vysvětlí, proč je náš rok starý telefon už úplně out.
1: A potřebujeme novej.
0: Takže dneska má Apple show, kdo bude představovat nový hračky a snad i skládací iPhone Ultra. A Ultra má být i jeho cena. Já jsem koukal, že snad nějakých 60 tisíc plus a říkal jsem si, počkej, jako za telefon.
1: Pane bože.
2: Jenom proto, že je skládací, jo?
0: No asi jo, no. Asi jenom mě se ptej.
1: Jako takhle, ta technologie je dokonalá, že dokáže udělat display, který se dokáže vohnout, jako... Je to zajímavý, ale za 60 tisíc to teda nechám asi klidně ujít.
0: No, já jsem nějaký vohnutý display viděl a ono, samozřejmě nemůže to být tvrdý sklo, no, ale pak tam je taková ta čárka vidět, když to jako, jak to jako skládáš, tak já nevím, no. Nevím, ale jako asi takhle. Asi to nějaký kupce mít bude.
2: Jako mně se to líbí, až na tu cenu. Můj první telefon byl vlastně sklápěcí LG, i když tady to funguje jinak, samozřejmě tady je ten display ohýbací, ale jako líbí se mi to, vlastně je to dobrá věc, mi to připadá.
0: Ty vzpomeneš si, ty, Davide, na svůj první telefon?
1: No, to byl takový Alcatel velký, to byl taková cihla.
0: Ty jsi měl taky Alcatel.
1: No jasně.
0: Jsme měli Alcatel Vantage Easy Turquoise, dva řádky displeje, stačilo to, volalo to, SMS-kovalo
1: to. Anténa si vždycky musela vytáhnout, když jsi chtěl zavolat, že jo?
0: Přesně. A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, že to vypadá všechno stejně.
2: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
0: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude opravdu dneska, co představí dobrý, tyjo, tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Teda. Tam první padla na 15 tehda. Pink, Blow Me, One Last Kiss. To je další muzika, která vám bude hrát za malou chvíli a taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Praze východ, v Kamenici, v Pražské ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením. No a na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 5. kilometru po sjezd na Pražský okruh.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Rádiu.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí, a

0: ztrácí. Ladíte středeční Hit Radio, tohle je Poetika a tohle je David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Máte pocit, že vám dny splývají a nic si pořádně neužíváte? Podle psychologů může být problém v tom, že příliš přemýšlíme o minulosti nebo budoucnosti. Pomoc může jednoduché soustředění na přítomný okamžik a každodenní drobné radosti. Hotel v Bangkoku dal starým automobilovým dílům druhý život. Výfuky, pneumatiky, části motorů nebo palivové nádrže tu slouží jako dekorace i nábytek. Automobilové součástky zdobí dokonce i jednotlivé hotelové pokoje. Humanoidní robot v ruském obchodě zaútočil na zákazníka. Muž do něj nejprve lehce strčil, robot pak zaujal bojový postoj a začal rozdávat údery a kopy. Zaměstnancům se ho nakonec podařilo vypnout.
0: Vypnout. Ne, já to říkám pořád, já si myslím, že tohle je ten důvod, proč bychom měli umělé inteligenci, když se s ním bavíme, děkovat a hezky poprosit, protože pokud to neděláme, tak oni si nás jednou najdou. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, tenhle týden hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun na ptservice.cz.
3: Za těch 5000 můžete doplnit vitamíny, minerály, něco na podporu energie, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Pošleme tam jeden song, Guru Josh Project Infinity a jdeme soutěžit, tak hezké ráno šampioni. Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity.

0: Juice Project. Infinity 2008, tohle Hit Radio v 7.36. Hezké ránko. A tohle je Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Najdete tam třeba vitamíny, minerály, věci na podporu energie pro děti, dospělí i pro seniory. A kdo si to zkusí vyhrát dneska?
0: To bude Zdeňka ze Šluknova. Krásné ráno do Šluknova. Haló, haló.
3: Ano, ano, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno, Zdeňko.
3: Dobré ráno.
0: Tak co bys řekla na tuhle výhru? Ty jsi tam napsala, že máš nějaký divoký ráno, že máš nějaký splín, tak co se děje, jestli to není tajný?
3: No, úplně ne, není to tajný. Děti nechtěli vstávat, zaspali jsme, zmokla jsem ráno, nestíhám absolutně.
2: Takže pecka takže středa.
0: No.
3: Takže super.
0: Takže teďka už jenom vyhrát, zlepši se náladu výhrou. Tak jdeme na to.
3: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je 10% ze 100?
3: 10?
0: Jo.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jakou měnou se platí v Německu?
3: Euro.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Budeš vědět, která česká automobilka vyrábí model Octavia?
3: Škoda.
2: Ano.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ve kterém měsíci slavíme Valentína?
3: Ježiškojoči, jo.
0: Valentín.
2: Je to někdy...
0: Únor. Jo, jo.
2: Tak.
0: Zdeňko, poslední otázka.
2: Pátá. Jaké ovoce najdeme v klasickém moštu nejčastěji?
3: Jabko.
0: A to je správně.
2: To je velká radost.
3: To je poprvé, co jsem kdy něco vyhrála.
0: Jsme moc rádi, jsme moc rádi, Zdeňko, je to tvoje, hele, já slyším úplně, že, hele, zmokla, z děti prostě prudili, paráda, ne, teďka dobrý už, co?
3: Jo, super.
2: Tak moc gratulujeme, máme radost s tebou.
0: Hele, myslíte, že bychom tě volali každý ráno, ty jsi takový sluníčko.
3: Hele, klidně.
0: Vytoč má, a to už se jmenuje, to už takhle je. Tak Zdeňko, krásné ráno, voucher posíláme a zvládni dnešek, ahoj.
3: Ahoj, děkuji.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Hit Radio a Rosalyn. Tohle je Snap. 7.42.
1: Představte si nějaký sitcom bez takového toho klasického a co vám jako napoví, že se máte právě teďka zasmát, jo? Že teďka je to ta největší bžunda. Víte, co myslím?
0: No,
1: jak to zní?
0: No, jasně.
1: Tak přesně teďka se vrátíme do roku 1950, kdy byl tenhle ten sitcomový smích vůbec poprvé použitej. A mně se na tom ta manipulace fakt strašně líbí, jo? Že ti někdo řekne, když se teda máš jako zasmát, i když je to třeba úplně průměrná věta, jo.
0: Mm-hmm. No tak myslím si, že se to tady asi nechám uložený tady v tom chlívečku, protože vlastně to je ta věc, která nám chyběla tady v tom vysílání, protože aspoň někdo se zasměje, že
2: jo. My to tady právě s tebou máme docela nacvičený, že jo.
0: Davide. Až
2: vidím, že...
1: Vlastně jo.
0: Hele, a to znáte, jak šli dva prostřední úpad, ne?
1: Uf, 1950 poprvý použito, takže už takhle...
0: Distant, The Sound of Silence za malou chvíli a taky přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte s omezením. No a v Praze Čakovicích v Ouhrabkově ulici na křižovatce s Danielovou bourala dvě osobní auta, projíždějte s opatrností.
3: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Tohle Leony na Hit Radio Don't Worry 7:53. Dobré ránko. Představte si, že si od popelnic odnesete starou komodu, kterou někdo vyhodil, doma otevřete šuple a tam je přes 1 000 000 korun. Tak tohle se stalo v Polsku, manželé vyhodili starou skříň, až pak zjistili, že v ní nechali životní úspory, no a žena, která si ten nábytek od těch kontejnerů odnesla, o těch penězích samozřejmě nejdřív nevěděla, a když je našla, tak si je nechala. Tak a teďka je otázka, jestli byste ty peníze vrátili, vy, kdybyste našli takovýhle poklad v odhozený komoře.
1: No jasně, samozřejmě.
2: Takhle, ono je nutný podotknout, že manžel, ten člověk, který tu skříň tam nechal, tak on se pak o ty peníze přihlásil a paní čeká soud, jo. No. To je jako nutný podotknout a mně to přijde nefér, protože tak už tu skříň tam vyhodil, zbavil se toho, tak se vším všudy ne.
0: Přesně, už byla vyhozená, tam byl asi největší problém v tom, že tam byly kamery teda, jo. Takže asi není otázka, jestli byste ty peníze vrátili, ale otázka je, jakou barvu by mělo vaše nový fáro. Tak by nás zajímalo, takže David by to asi nevrátil, já bych asi taky ne a ty taky ne.
2: Tak díky.
1: Myslím, že to shrnuli.
0: Jsme to shrnuli. Nás by zajímalo, vy, kdo posloucháte, jestli byste teda našli u popelnic takový balík peněz, tak jako co byste s tím dělali?
2: Jestli je to fér, že tu ženskou čeká soud za tohle, nebo byste se zachovali stejně? Pojďte nám opravdu teďka někdo zavolat, jo?
0: 800 937 937, pojďme to rozseknout živě v éteru. Já si vím, jaká bude odpověď, jo, od toho, kdo nám zavolá. Tak schválně, kdybyste našli u popelnic skříň, ve který je 1 000 000 korun, vrátili byste to snídení šampionu ještě ráno?
1: Takhle, já bych ještě upřesnil, že když byste řekli nevrátil, tak ty peníze my vám nedáme, jo? Je to spíš taková soutěž jenom.
0: Je to nikdo tak, neočekával, je tak jako že... na oko, jo. Snídení šampionu, dobré ráno, kdo tam?
3: Čau, Matěj.
2: Ahoj, Matěj.
0: Tak co, Matěj, představ si, že najdeš starou skříň, jo, takhle, a najdeš v tom 1 000 000 korun, tak vrátil bys ty peníze, nebo bys to nechal?
3: Ale já bych je vrátil.
0: Komu?
3: Já bych to dal na policii. Normálně na policii bych to dal vrátit.
0: Jako na policii, domů, na policii, jo?
3: Jasně, na policii, ne, normálně na policii. Normálně na policii bych to dal.
0: Kolik je vlastně vůbec dneska nálezený, když něco najdeš? 10% to je?
3: Ale vůbec netuším, myslím, že jsem nic takového nenašel.
0: A možná, a to je, hele, to je možná právě to, že jelikož to ještě nenašel, tak kdyby jsi to našel, tak ono pak to mluví jinak, že jo? Monitor.
1: Přesně, no, přesně,
3: no. No, jestli to je 10% a našel bych 1 000 000, tak jako z toho by taky něco káplo,
0: to je,
3: že jo?
0: To je fakt, to je fakt.
2: Takže tady máme čestnýho.
0: Tady. Máme tady čestnýho, tak my ti děkujeme a ještě nám někdo volá, zkusíme někoho dalšího, tak zatím ahoj.
2: Ahoj, Mati.
3: Čau.
0: Dobré ráno, tak co, vrátili byste nebo ne?
4: Dobrý den, paní Dášo, Havířov.
2: Ahoj, Dášo.
4: Našla jsem peněženku, ve které bylo asi 45 000 přepočtu. Pán věděl, kde pracují, ani se neobtěžoval poděkovat. Odezvala jsem na policii, takže bych určitě zvažovala se o někom takhle bavit.
0: No! No, to je ono, zkušenost. Tak my ti moc děkujeme, Dášu, přejeme hezké ráno.
4: Napodobně.
0: Ahoj, ahoj. Takže jsou poctiváci mezi náma.
2: Jste.
0: David je tady poctivý, ty jsi říkal, že bys to vrátil.
1: No jasně.
0: Pojďme na hity, Mandraže, hledá se žena, 7:57 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv.

0: komunálního odpadu. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou dál sílí. USA zakážou dovoz některých kanadských mléčných výrobků a alkoholu. Jde o další odvetu poté, co Kanada zavedla cla na americké zboží v hodnotě přes 400 miliard korun. Obě země se na nové obchodní dohodě zatím nedokázaly domluvit. Česko má za sebou mimořádně teplý zářijový den. V úterý teploty vystoupaly až na 33,5 stupně a rekord padl na zhruba 3/4 dlouhodobě měřících stanic. Tropické teploty se dnes udrží hlavně na Moravě a ve Slezsku. Od západu už ale začne postupovat studená fronta, která přinese déšť a výrazné ochlazení. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Praha chystá tender na stavbu silnice, která odvede tranzitní dopravu z Horních Počernic. O vypsání soutěže s předpokládanou hodnotou 57 milionů korun budou ještě hlasovat zastupitelé. Takzvaná hornopočernická spojka má vzniknout ve východní části Horních Počernic a nabídnout dopravní spojení na dálnici D11 na Hradec mimo Náchodskou ulici. Ranní teploty kolem 18 stupňů, většinou už pod mrakem, zataženo oblačno, dopoledne déšť, přehánky a odpoledne ojedinělé bouřky. Teploty kolem 24 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.

0: Ráno, šampione!
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
2: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: A my vám stále přejeme hezké ráno.
0: A krásnou středu!
3: Startuje poslední hodina středeční snídaně. Jsme rádi, že jste u toho s námi. Je tady i David. Ahoj, Dave.
4: Dobré ráno.
3: A písniček nachystaný. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive. Tím začínáme. Hezké ráno.

0: Norma Jean Martin, Hit Radio 805.
1: Jsou lidi, kteří MHDčkem prostě a jednoduše cestují a jezdí. A pak jsou lidi, díky kterým celá tramvaj ví, že Karel nepřišel domů a že tchýně je teda jako úplná kráva, jo. Tak, takhle to opravdu funguje a udělali si z toho srandu dopraváci z Brna, který natočili video o tom, jak vlastně nahlas hodně lidí telefonuje v MHDčku a jak je to ostatním cestujícím nepříjemný, když vidíme do toho soukromí tolik.
0: No, protože se dozvíš věci, které se ani dozvědět jako nepotřebuje.

0: potřebuješ, jo. To je takový to, hele, já jsem byla včera na nechtech, hele, a už tam nepůjdu. No, udělala mi to tak, že s tím nemůžu prostě mezi lidi. No, no, jasně, chodila jsem k tý, jak v tom podchodu, ty jsi taky u ní párkrát byla. Tři stovky za to chtěla, ale už tam nejdu, hele. A co ten tvůj starý, ještě chlastá?
1: Ne, asi opravdu, tak. To je jako tak strašně nepříjemná věc a já, i když mě vlastně nikdo v dětství neučil, že bych neměla takhle na veřejnosti v MHDčku něco říkat, tak mě samotný je to odjakživa nepříjemný a dokonce i já, když s někým telefonuju, tak i třeba v taxíku, já mluvím tak strašně potichu, že můj přítel vždycky pozná, že jsem v MHDčku nebo taxíku.
0: No ale počkej, když už teda někdo telefonuje takhle a říká ti tady ty intimní věci ze svého života, tak si myslím, že je dobrý, aby ten člověk telefonoval a nahlasitý odposlech, aby slyšela i tu druhou stranu, jo. Což se děje, že lidi držej ten telefon takhle před pusou jako chleba a mluvej do toho, jo, a teďka slyšíš i tu druhou stranu, tak když už teda tak ať to je komplet, jo.
1: Rozhodně, no, tak dejte nám vědět, co nejbizarnějšího jste si vy třeba vyslechli takhle v MHDčku, když jste někam cestovali, co vás jako překvapilo, nějaký špeky chceme.
0: Když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme rádi.
2: Třeba zrovna, když pojedete teďka v MHD, že jo, tak to můžete začít nahrávat.
0: To by bylo úplně nejlepší. Nebo nám to napište jako SMSku. My k vám posíláme další hity. Tohle je pan Derulo, 807, hezké ráno.

0: jako já. Činasky 8 hodin 13 minut, ladíte Hit Radio.
1: Dopraváci z Brna natočili video, kde si dělají srandu z cestujících v MHDčku, který během jízdy nahlas telefonujou, a my jsme se ptali, jaký bizáry jste si třeba vyslechli takhle právě v městské hromadné dopravě.
0: Píše třeba David z Brna, ráno týme, mně se to stalo před dvěma týdnama, jedu busem z Hockney dom, jen pár lidí, všude klid, no a najednou nastoupila ženská, podle všeho důležitá advokátka, a s nějakou známou řešila jeden případ, že to muselo být slyšet až ven, a ještě u toho máchal rukama, jak když si hladová opice říká o banan. No a vystupoval jsem dřív jako ona, takže ani nevím, jak to dopadlo. Hezký den, David. A to je ono, my ty konverzaci, ono by se to nemělo poslouchat, ty cizí konverzace, ale
1: jak jako?
0: A poslechneš to, když no. To nejde, to neposlouchat.
1: Monča píše, slečna se po telefonu rozcházela s přítelem. Celá šalina byla na její straně. Když zavěsila, jeden pán jí řekl, a dobře jste udělala.
0: To je fajn. To je dobrý, to je dobrý. Taky píše Jirka, pán volal do banky a nahlas diktoval skoro všechny svoje údaje, chybělo už jen říct PIN a rozdat nám karty.
1: Co teda?
0: Geniální. Taky tady mám hlasovku od Ivči.
2: Krásné dobré ráno. Já jsem teda měla tu čest jednou jet s autobusem. Bylo mi v té době asi 25, myslím, a nastoupili kluci plus minus kolem 16 let. A jako to, co jsem si vyslechla, můžu vám říct, že jsem se červenala snad i na prdeli, jako jo, i v mých letech. A to bylo samý jako, tak co, už si ji vohnul? A to je asi to nejslušnější, co můžu říct takhle do éteru.
0: Ano, jo.
2: A ty jsi to neudělal a ty jsi blázen a bla, bla, bla, no jako, můžu vám říct, že mi to bylo tak nepříjemný. Zároveň jsem se tomu smála, protože jakoby posmívala pro sebe. Ale bylo mi to jako si myslím dost nepříjemný, protože jako nepotřebuju slyšet takovýhle namachrovaný keci takovýhle mladých cápků a myslím si, že jenom polovina z toho byla pravda. Tak krásný den.
0: Ale jako i včo dobrý, ale ta zásadní informace chybí. Vohnul? Nevíme, to už se nedozvíme. Máme tady taky ještě jednu hlasovečku.
3: No ahoj, tady Luděk. Tak hezký for je, když jedete v autobuse a mluvíte do telefonu a řeknete, je miláčku, já s tebou teďka nemůžu mluvit, on se mnou jede tvůj starý.
0: Aha, taky dobrý.
1: Tak děkujem za hlasovky.
0: Alex Warren, Ordinary, další parádní muzika pro vás tady na Hit Radio. Krásné ranko.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, chvíli po čtvrt na devět, Alex Warren, Ordinary. Krásné ráno. Těšit se můžete na další parádní hity, za malou chvíli dorazí September, stihneme taky Coldplay, We Pray, no a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to ve středu jezdí. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem pevné nervy za volantem na D8 na exitu 1 směrem na Lovosice. Na sjezdu na zdi by se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. No a v Praze na výjezdu z Radutína směrem do Třebotova na Zderařské ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Provoz je tam částečně omezený.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: 8.31, posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin, taky náš zprávař David, hezké ráno i tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Davide. A David má pro nás nachystaný ranní update, pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Podle instruktora bezpečné jízdy neumí správně brzdit až 2/3 řidičů. Při krizovém brždění totiž často nesešlápnou pedál dostatečně silně a nevyužívají tak možnosti auta. Důležité jsou ale také kvalitní pneumatiky, rychlá reakce a správný pohled. Dopravci varují před dalším zdražováním nafty. Pokud by cena vystoupala na 50 korun za litr, významná část firem by se podle jejich sdružení dostala do problému. Aktuálně stojí litr nafty v Česku v průměru přes 47 korun. Maďarský lukostřelec překonal 29 let starý světový rekord. Jeho šíp v americké Nevadě uletěl neuvěřitelných 1063 metrů. Dosavadní rekord přitom překonal o pouhých 80 cm.
0: Hele, nebylo blbý Karlovi, když letěl kilák. A už je možná čas odejít dneska. Tak ještě půl hodiny s vámi snídaní šampionu, Davide, ty se měj krásně.
1: Ahoj.
0: A my pokračujeme, no a pokračujeme parádně. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Eminem Without Me a opět připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5 a jedna z nich je dle vašeho výběru. Tak si to dejte. A teď se pojďme užít Eminem a hezké ráno.

0: tohle jsou Vlci a tohle je Hit Radio 8.39. Dneska ráno jsme zvonili jak diví.
1: Dopak to zvoní z Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A stejně jako včera, tak ani dnes nám nikdo nepřišel odevřít, respektive naši hlídce Hit Radia, která byla někde u vás.
2: To znamená, že zítra přidáváme opět tisícovku k dnešní už tak navýčený výhře ze včerejška, takže zítra může někdo z vás vyhrát 7 000 korun.
0: 7 táců pro někoho z vás. Takhle, nejdřív musíte být zaregistrovaní na webu hitradio.cz a zítra až ne na vašich dveřích, nebo u vás doma zazvoní zvonek, ale u nás v éteru zazvoní zvonek, je to tenhle zvuk, tak vaším úkolem je jít ven, nebo alespoň se podívat z okna a zamávat na nás, protože dole bude stát někdo, kdo bude držet v ruce 7 000 korun. Jinak, jak to vypadalo dneska? 30 vteřin startuje právě teď.
2: A mrskejte dolů.
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takový hezký kluk.
3: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
2: Malej, ale šikovnej.
3: Je to tak, mám 6 000, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
2: Tak šup, 17 sekund zbývá.
0: Děje se tam něco, Kubo, nikdo...
3: Konec, jo?
0: No konec, nikdo nepřišel, aha, nikdo nepřišel.
3: Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 000 jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
3: Volaný účastník není dostupný.
2: Tak to stělo úplně stejně.
0: Takže dneska 6 000 nedopadlo, neproběhla výhra, proto přidáváme další tisícovku. A zítra v 7.10 máte možnost vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, vyhrát
2: 7 000!
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Jak to posloucháme, Jasmine? Já bych šel na koncert Evičky. Škoda, že jsem ty tři prokaučoval teda. Ty jsi byla na dvou, že jo?
1: Já jsem byla na dvou, dobře si to pamatuje.
0: Závidím.
1: Skvělý. Chci ho znova pustit
0: už, ne. Perpetuum mobile na Hitrádiu v 8.52, hezké ráno. Máme tady milou věc na skoro závěr středeční snídaně. Pojďme na skok do Ústí nad Labem. Tady prý jezdí řidič autobusu, který nechává v autobuse vzkazy typu nevím, co dnes prožíváš, ale zvládneš to. Svět je lepší díky lidem, jako jsi ty. A tak dále, že prostě dělá lepší den lidem, který jedou v jeho autobuse.
1: Tak musí tomu městu trošku spravit karmu, říkám, ale...
0: Je to pravda. Je to frajer za mě, zlepší lidem den a nic to nestojí. Ale zase... Jako, takhle, vzkaz, dobrý, ale kdyby u toho bylo přicvaklý pětiklíště, tak ten den je ještě lepší. A v pondělí tisícovka minimálně.
1: Ale nechává tam i bonbonky, jsem koukala, jakože přijde mi to hezký.
0: Jako dobrý, ale to pětiklo, to by tě ale vykouzilo větší rohlík podle mě na puse. Tak zdravíme do Ústí, no a vám všem, kdo nás sladíte, posíláme další hity. Než se rozloučíme, 21 Pilots, pojďme na to, hezké ráno.

0: 21 Pilots na závěr středeční snídaně. Je 8.56 a my se s vámi jdeme rozloučit a poděkovat za dnešní celé ráno.
1: Bylo to s váma úžasný dneska, strašně jsme se nasmáli.
0: No a připomínáme, že zítra v 7.10, kdo pak to zvoní, naše soutěž pokračuje, kde můžete vyhrát zítra 7000 korun. Detaily a registrace na webu hitradio.cz, tak se tam stavte.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Zvládněte středu, mějte hezký den.
1: A zítra v 6, ahoj.
0: Bude čtvrtek, těšíme se na vás. Čau.
2: Hit Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Dlouhé kolony opět hlásíte na příjezdu D5. Od Rudné se táhnou až po Pražský okruh. Ten samotný popojíždí už od Zličína dál směrem k D1 nebo na Rozvadovskou spojku. Zdržení v oblasti je minimálně 25 minut. Stejně dlouhá zdržení pak hlásíte na úrovni letiště Letňany. Belská ulice popojíždí směrem z centra i do centra. Na úrovni Hloubětina nabíráte zpoždění kolem 10 minut a příjezd ulicí v Holešovičkách dál k tunelům 10 minut v aktuální koloně. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90.

0: Studené fronty postupně by se mělo zatáhnout, přidají se přeháňky, déšť nebo dokonce výjimečně bouřka a maximální teploty pro dnešní den pouze 22 stupňů.
1: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
2: Hezké dopoledne nebo dobré ráno, podle toho, kdy jste měli budíka, teď už máme 2 minuty po 9. hodině, no a dneska přijde Franta, studenej Franta, je třeba se na to připravit. Máš nějaký oděv, který tě při cestě z rádia potom zahřeje?
0: Ano, vzala jsem si pro jistotu svetřík.
2: Tak vidíte, udělejte to stejně a budete na tom prostě dneska odpoledne trošku líp, protože ty teploty...
0: Tak 22 je dobrý, to není špatný.
2: No, ale
0: jdeš
2: kamarád dneska dešník, jo?
0: Možná to bude potřeba.
2: Tak na to buďme připraveni, přátelé. Máme pro vás samozřejmě čerstvé informace o tom, že tady v Praze u nás natáčí Netflix, o tom už jste možná slyšeli. Máme pro vás čerstvé zprávy přímo z ulic hlavního města, jak to probíhá. Tak dobře poslouchejte. Imagine Dragons, Michael Schulte a nebo taky Lilywood. To jsou další velké hity, které vás budou doprovázet do dnešního dopoledne. 3 minutky po 9. Tady je Hit Radio.

Lilywood a Robin Schulz, Prayer in Sea. Skvělá to muzika pro dnešní dopoledne. Za chvíli třeba Kelly Clarkson a nebo Mika. No ale teď taky novinky, které máme v Praze. Jistě už jste slyšeli o tom, že v centru hlavního města nám točí Netflix, že jo? Točí nám tady velkolepý film na motivy knihy Dana Browna a myslím si, že ještě nějakou dobu točit budou, jo? Takže časově je někdy jako uzavřené některé silnice historického centra a tak dál a tak dál. Nicméně, co se Netflixu týká, tak můžete vyrazit na nově zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad, protože je tam vlastně taková nová atrakce. Jasně, je to reklama, jo, ale ta může mít mnoho podob a od Netflixu v pražských ulicích se právě teď objevila jako velmi, já bych řekl, zajímavá, je to falešná britská telefonní budka, která propaguje nový seriál Gentlemani. Nemá tu typickou červenou barvu, je taková zelená, ale musím říct, že vypadá velmi, velmi atraktivně, jo, takže kdybyste chtěli mít hezký fotky, ať už samotný budky, anebo třeba, abyste u ní zapozovali, tak musíte v tuhle chvíli na zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad, no a tam si udělat pěknou fotku, je tam propagační telefonní budka, která vypadá poměrně jako velmi zajímavě, je jí teda jenom jako půlka, abyste se u ní krásně vyfotili, ale vlastně jako docela hezký, jo? Jasně, už jsem taky zažil, nebo respektive přečetl jsem si na sociálních sítích, jak je to o reklama za malý peníze, která je umístěna prostoru a tak dále a tak dále. Vzpomeňme si na pár zastávek v hlavním městě, když třeba měla premiéru pokračující nebo nová série Stranger Things, tak některé zastávky tady u nás v Praze byly taky převlečený do nového kabátku, tak i tohle je vlastně druh takový hezký propagace. Takže na Jiřáku najdete zbrusunovou britskou telefonní budku a můžete si vzpomenout, že na Netflixu je nový seriál. Vřele doporučuji, vypadá fakt pěkně. Další muzika je připravená, tady je slibovaná Kelly

0: Takhle to hezky končí všechno. Happy ending a Mika u nás na Hitradio City. Já vás už za chvíli vezmu do našeho City kvízu, a to zhruba za nějakých 45 minut. Ale hlavně odměnou tento týden v City kvízu jsou dvě vstupenky do pražské zoologické zahrady. A my to i spojíme hudebně. Tohle je návštěva od Shakiry. Ústřední melodie Zootropolis z toho filmu. No a samozřejmě je to taková zoologická, jo? Takže už za chvíli Shakira a nezapomeňte, že po 10. hodině vás čeká náš City Quiz.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Hit Radio.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hollywood Hills vám hrajeme na Hit Radio City. No a přidáme Kateřinu Marii Tichou a její Zničenou zem a taky přidáme jednoho Nestora 90. let. Je to v podstatě jeden z nejslavnějších rodáků z Trinidadu a Tobaga, jo? No jich tam samozřejmě moc není, ale on patří mezi ty jako absolutně nejslavnější lidi. Rád se vrací do Evropy, i když koncertuje v podstatě po celém světě. A je pravda, že ty 90. let, nebo ta 90. léta mu teda přinesla jako obrovskou popularitu. A dodnes se ho ta popularita drží. Dneska už je mu 61, jeho celé jméno je Alexander Nestor Hathaway. A já předpokládám, že všichni známe One is Love, jo? Jeden z těch podle mě třeba top 5 písní, podle kterých poznáte 90. léta. No samozřejmě Hathaway kromě What is Love jako natočil spoustu dalších velkých hitů. A já se teďkon s radostí zaměřím na píseň Life, která vlastně přišla po What is Love. A pravda, nebyla zas až tak úspěšná, ale hudebně je velmi povedená. A je to takové malé lákadlo třeba i na dnešní večer po 18. hodině, kdy pro vás máme ty největší hity 80., 90. a taky 0. let, na které velmi rádi vzpomínáte. Takže přátelé, Hathaway není jenom What is Love, my si dáme jeho Life. Právě teď na 937 na Hit Radio City.

0: Kateřina Marie Tichá a Zničená zem. Skvělá to muzika ve 9:45. Dáme si Pink, dáme si taky Linkiny, no a dáme si rekapitulaci, jak to dneska ráno vypadalo.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jasně, 7:10 je ten správný čas, kdy máte být připraveni, že my ve vysílání zazvoníme a vy otevřete dveře. A když budete mít štěstí, tak se na vás bude smát naše Hitrádiová hlídka. V jejím čele jsem dneska byl já, přátelé, nikdo neotevřel. Což byla trošku škoda, nicméně ve hře bylo krásných 6 000. A tím pádem, že nám dneska nikdo neotevřel dveře a nevzal si těch 6 tisíc, tak na zítra to zvyšujeme zase o tisícovku. Budeme hrát o 7 tisíc, který vám dáme z ruky do ruky. Důležitý je se přihlásit na webu hitradiocity.cz, tam vyplnit, kde se tak asi zhruba pohybujete v 70, jaké dveře chcete otevřít, ať už to bude práce, budou to vaše domácí dveře a tak dál. No a zítra pokračujeme, takže zase v 70 musíte být připraveni poslouchat Hitradiocity a když zazvoníme, tak otevří dveře.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Linkyni. Hrajeme před 10. hodinou, my jsme Hit Radio City a další velké hity vás čekají už za chvíli. Po 10. dáme třeba Činesky nebo Davida Guettu. No ale pojďme na silnice a pojďme taky do hlavního města. Lucka ví, co se u nás děje.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Menší uvolnění nastalo na D5C na úrovni Rudné, ale v kolonách stále pokračujete, pak i na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Zdržení by mělo být do 7 minut. Další komplikace jsou stále na Pražském okruhu na úrovni Jesenice, a to pokud jedete dál k letišti, prakticky už od sjezdu z D1 vjedete do kolony. Je to kvůli pracím na silnici. 15 až 20 minut, to je Černák a směr na Štěrboholsku. 15 až 20 minut stále hlásíte také z jižní spojky Barandáku a do Břízké ulice směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Policisté budou na Mátkově prověřovat i takzvanou zelenou hranici a kontroly budou i v mezinárodních vlacích. Do akce se zapojí přes 600 policistů, 50 záložníků armády a 60 celníků. V katedrále v Oslu se dnes koná státní pohřeb norského krále Haralda V. Zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Na obřadu budou hlavy řady států, včetně našeho prezidenta Petra Pavla a také členové evropských královských rodin. Nástupcem monarchie jeho syn Håkon VIII. Dnešní den postupně zatažený, oblačný, přidají se přehánky, občasný déšť nebo dokonce bouřky a teploty se vyšplhají maximálně na 22 stupňů.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
2: Tak přátelé, jak hodnotíte zatím ten dnešní 9. zářijový den, tu středu? Jak to hodnotíš?
0: Já? Já jsem vám hezky, tak...
2: To jsme chtěli vědět.
0: Dobře jsem vstala, málo jsem spala, ale hezky jsem se ráno zavařila.
2: jo, k tomu se dneska dostaneme. Prosím vás, je Mezinárodní den řízků. Jo, Lucka udělala jednu věc, přinesla řízky do práce.
0: To jsem si nemohla nechat ujít, ne, to prostě. Uznáš přece ne.
2: No ne, já díky tomu mám krásný den, takže už to do mě zapadlo. No nic, důležité je, že muzika vás bude provázet po desáté, Katy Perry, Chinaski, David Guetta, ale pozor, taky náš City Quiz a dnes opět budu jedno zvířátko. Dnes budu teda velmi vypečené zvířátko, tak poslouchejte.

0: dopoledne u nás na Hit Radio City.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Je to tak, celá Praha nechává teď úplně všeho, abyste se soustředili zase na další tajuplné zvíře z pražské zoologické zahrady, na které si zahraju já. Mám pro vás pár indicí a vaším úkolem je přijít na to, kdože to vlastně jsem. A zároveň se na mě potom můžete jít podívat, protože jako odměnu tady mám dvě vstupenky do zoologické zahrady. Tak co, jste připraveni? Hlasitost doprava, přidat, telefon do ruky a pište na 777-937-777, případně můžete nahrávat ty hlasovky. Pocházím ze Severní Ameriky a patřím mezi šelmy. Jsem hodně zvědavá, aktivní a hlavně ráda si hraju. Nejraději čas trávím u vody. Mezi prsty mám plovací blány a svůj dlouhý silný ocas používám při plavání jako kormidlo. No a pod vodou, excelentní lovec a na jídelníčku mám hlavně ryby. Mám extrémně hustý kožíšek. Když vylezu z vody, tak si ho musím pořádně vysušit. No a v pražské zoologické zahradě mě najdete poblíž ledních medvědů. Žijeme tam v páru. Jmenujeme se Kory a Tara. Tak co? Víte? A nebo mám použít ještě jednu nápovědu. 777-937-777. Dobře, přemluvili jste mě. Ano, hodím ještě jednu nápovědu. Doufám, že vás nezmete.
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City.
0: Tak pište, nahrávejte hlasovky a buďte u telefonu. Za chvíli někomu z vás volám. Dobré dopoledne.

0: Sweet Caroline, jedna z těch velkých klasik, kterou teď máme u nás na Hit Radio. Ovace jsou na místě, přátelé. Já bych řekl, 97% z vás dneska vědělo naprosto správně, cože jsem to za zvířátko z pražské zoologické zahrady. Nebylo to tak těžké. Soňa, Pavla, Lucka, Terka, Evík, Katka. Správná zpráva od Lukáše. Jana, Andrea, Šárka, Bára. Kateřina, Ivča, Andy, Kamila, Lucka, Verča, Pavla, Petra, Dita, Šimon. Ti všichni věděli. A ještě nějaký zprávy teda přišly potom, jo. A na telefonu se mnou Katka. Kateřino, dobré dopoledne.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak Kači, jaký máte den? Jak se máte?
1: Ježiš, super, teď už super. A jinak pracovní teda.
0: Pracovní a do kdy? Do kolika zhruba?
1: No, zhruba do 2, do půl třetí.
0: A tak to je dobrý, to je dobrý.
1: To je krásný.
0: Kdy jste naposledy byla v trojské zoologické zahradě?
1: Někdy o prázdninách, relativně nedávno, no.
0: No to nevadí, tam se rodí spouk. Už jste viděla to malé lachtánče?
1: Neviděla, ne.
0: No, tak vidíte, máte o důvod víc, proč tam jít.
1: Ano, určitě.
0: Když mi řeknete, cože jsem to byl za zvířátko, tak vám dám dvě vstupenky do zoologické zahrady. Tak povídejte.
1: Takže já si myslím, že to byla vydra severoamerická.
0: Ty pláho, naprosto správně! Ano, dokonce i to přízvisko, ano, jsem vydra severoamerická. Nezmatl vás ten Václav Vydra, kterýho jsem tam pouštěl jako ukázku?
1: Trošičku jo, ale dobrý.
0: Já tady mám teda jako ještě opravdový zvuk vydry. Mně to teda zní jako nějaký ptáček, ale takhle vidra opravdu dělá. Takže, koho vezmete na procházku po trojské zoologické zahradě?
1: No ještě nevím, ale uvidím, rozmyslím si to.
0: Ne, dobře.
1: Času, někdy se někdo najde.
0: Času máte dost určitě, zásadní je, že tam můžete jako užít spoustu věcí, já myslím, že tam je to vždycky k vidění hodně a za ten jeden den to tam prostě ani nestihnete. No tak jasný. Užívejte si to, Kači, děkuju moc za poslech, mějte se fantasticky krásně a zase někdy.
1: Jo, děkuju, vy taky.
0: Naschle. Další příležitost, jak s námi hrát, je samozřejmě i zítra připravená. Mimochodem, doufám, že jste se už dívali třeba na e-shop zoologické zahrady, je tam spousta zážitkových programů. Třeba ještě prý volná místa na zítřejší fotografování přímo v zoologické zahradě, což je teda jako skvělá věc, protože k ruce budete mít dokonce profesionálního fotografa, který fotí třeba pro National Geographic. A projdete si tu zoologickou zahradu hezky s fotoaparátem a uděláte si krásné fotky. Vřele doporučuji, když se podíváte na web Zoo Praha, najdete tam podrobnosti. No a zítra zase po 10. hodině náš City Quiz.
2: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
4: Já bych tam si vidět nechtěla, Michal.
2: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
5: Velkolepě.
2: Natočím to.
5: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě. Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Hit Radio.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Šrouby a Matice, Mandraže a taky s vámi Hit Radio City. Já nevím, kolik hodin tak jako průměrně spíte. Jako držíte tu osmičku nebo dáváte třeba jenom 6 hodin. Mě to zarazilo z jednoduchého důvodu. Já jsem dneska ráno tak jako pročítal ty sociální sítě a narazil jsem na vyjádření herečky Dakota Johnson, což je mimochodem ta z 50 odstínů šedí, jo. Nádherná ženská, skvělá herečka, jako kdykoliv, kdy je s ní nějaký rozhovor, jako vřele se na ní rád podívám. Nicméně Dakota Johnson, teď ji budu citovat, jo. Spánek je moje priorita. Je to priorita číslo 1. Když spím méně než 10 hodin, vůbec nejsem schopná fungovat. Klidně spím i 14 hodin denně. Asi si to může dovolit, teda holka, ale 14 hodin denně, to je i na mě moc, a to já jsem teda jako spáč. Tak mě zajímá, jak to máte vy, jestli si někdy dopřejete třeba 14-hodinový spánek, pravděpodobně, jestli máte malé děti, toto vlastně není vůbec téma pro vás, to byste jenom zbytečně kleli a tak, takže to je jedno, ale 10 hodin minimálně denně a někdy i 14 spí herečka Dakota Johnson, no tak... To je asi v našem světě dost nereální. Jen si to uvědomte, kdybyste chtěli spát jako 14 hodin, tak to prosím vás, abyste vstávali třeba, já nevím, v 8 ráno, tak byste museli jít spát, no jestli dobře počítám, tak v 6 večer. Tyvo, to se často vracíme z práce, takže to je dost nepoužitelný. No nic, tak až se vám zase... Budete mít nějaký krátký spánek, vzpomeňte si tady, hollywoodská celebrita, spánek priorita číslo 1 a denně 10 hodin, no. My jí závidíme, jo? Hodně. Gotye a Kimbra, Somebody That I Used To Know, a nebo taky Temper City, to jsou další velké hity. Tak jo, ať máte hezké dopoledne na Hit Radio City. Like when you said you felt so happy you could die.

0: a Marc Anthony, a nebo taky Lady Gaga. Ti vás čekají už za pár minut. Vy posloucháte Hit Radio City a další čerstvé zprávy pro vás už připravujeme, vaříme na nich. Přesně v 11 hodin vám nabídneme čerstvé informace přímo z Prahy. Třeba víme, že další prostor pro praktické lékaře a specialisty bude na Praze 12. Více už za 15 minutek.
1: 99,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.

Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Abracadabra. Lady Gaga za chvíli 11. hodina. My jsme Hit Radio City, dáme si Adama Lamberta, dáme si Adele, to všechno už za chvíli. Pojďme do ulic, luckavý podrobnosti.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Sjezd z D5 stále počítejte kvůli pracím na silnici. S kolonami to po pojíždění na úrovni Jinočan by mohlo být 5 až 7 minutové. Komplikace jste hlásili také od Černáku a na Štěrboholské spojce, zdržení je do 5 minut. Volně průjezdný je v těchto chvílích Barandák a také Dobřížská ulice. Zdržení v centru metropole okolí Tančícího domu tady projíždíte s nárazovým zdržením a to platí také pro Ječnou ulici nahoru k IP Pavlo. Krátká kolona se táhne Letenským tunelem, tady to platí pro oba směry. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Na Praze 12 vznikne další prostor pro praktické lékaře i specialisty. Ti tam budou moci vést svou praxi. Nový pavilon bude stát na obchodním náměstí v Modřanech. Doplní mě radní pro investice a hospodářskou správu Jan Chalupný.
5: Výhodou je, že objekt už dnes ke zdravotnictví slouží, v jeho přízemí funguje chirurgie. Nový lékařský pavilon na tuto současnou funkci přirozeně naváže a zároveň umožní rozšířit nabídku ordinací pro obyvatele.
1: Součástí projektu budou také úpravy celé budovy, například zateplení a obnova fasády, výměna oken, nový výtah a oprava střechy. České dráhy se omluvily za to, že na příměstských linkách v okolí Prahy aktuálně jezdí kratší vlakové soupravy než obvykle. S omezením se setkáme i v následujících dnech. Dráhy to uvedly na síti X. Důvodem jsou technické závady souprav nebo instalace zabezpečovacího systému ETCS do vlaků. Za rozsáhlým požárem kladenského Lidlu je zkrat v elektroinstalaci. K tomu došlo v prostoru pod střechou. Plameny se pak rychle rozšířily na celý objekt. Škoda dosahuje 120 milionů korun. Nikdo nebyl zraněn. Z blízké ubytovny bylo evakuováno na 50 lidí. No a 17. ročník akce Den dyslexie nabízí dnes program pro celé rodiny v městské knihovně na Mariánském náměstí. Akce začala před hodinou a do večera propojí umělce, odborníky, tvůrce výukových pomůcek, děti, rodiče i lidi s dyslexií. Letošní motto rozeznít hlasy knih doprovází poselství. Každý příběh si zaslouží být slyšet. Postupně se zatáhne, čekáme zataženo oblačno, k tomu se přidají přehánky, výjimečně bouřky, rozpouká se pak silnější vítr a maximální teploty 22 stupňů.
4: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, jsme tady s vámi jako vaši praští parťáci, protože víme, co se v ulicích hlavního města děje a nebojíme se to použít.

0: Miley Cyrus a End of the World, jedna z těch posledních singlovek, které ještě uvádíme pod jejím celým jménem, to znamená Miley Cyrus. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale vlastně ve Spojených státech je to daleko silnější než tady u nás v Evropě. Nicméně Miley na sociálních sítích změnila svoje přihlášení, svoje jméno, svůj nickname a už je skoro úplně všude jenom Miley. Souvisí to taky s vydáním nového alba, protože po Spojených státech už se objevují billboardy v takové červené barvě a je tam všude jenom drobné heslo Miley. Otázka je, jestli to znamená, že tedy už nebude používat to svoje jakože příjmení Cyrus, ale že třeba ta deska se může jmenovat jenom Miley. O tom je to zatím trošku zahaleno tajemstvím, nicméně někteří spekulují, že už by to taky mohlo znamenat právě jakože odklonění se nějakou novou Miley, nějaký nový hudební styl a zároveň samozřejmě třeba taky to, že prostě už nebude Miley Cyrus, ale už to bude jenom Miley. To je otázka, dozvíme se určitě brzo. Svaz českých bohémů, to je muzika, která je tady připravená pro dnešní dopoledne. Vohnouti za pár minut Calvin Harris a taky Ray Dalton. Tak dobré dopoledne, zítra Radio City.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky.

0: Tohle nás baví, tohle se nám líbí, skvělá to muzika Ray Dalton a jeho Blood Running právě teď na Hit Radio City. No a já jsem mluvil o Miley Cyrus před chvílí, další velká hvězda, jako totálně fenomenální, která měla teda velmi úspěšný letošní rok 2026, nejenom co se prodaných alb týká, nejenom co se velmi výnosného turné týká, ale i osobního života, protože Taylor Swift už je vdaná paní, měla krásnou velkou svatbu v Madison Square Garden, kdo to může říct, tak i tu si zahrajeme už za pár minut The Fate of Philia, no a třeba taky Train budou. To jsou další velké hity, které u nás na Hit Radio City uslyšíte za chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

0: jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Jojo, Taylor Swift. Dneska 9. září, Hit Radio City. A dneska zásadní den, jako všichni milovníci dobrého jídla, dnes mají zcela zásadní den. V kalendáři máme totiž zapsaný Mezinárodní den řízků. My jsme tomu šli trošku naproti. Už v minulém týdnu, v souvislosti se začátkem školního roku a také s jídelnami a svačinkami, tak tady u nás byl jako host Honza Punčochář. Tomu, když jsme řekli, že 9. září je speciální Mezinárodní den řízků, tak musíme říct, že to ani nevěděl, ale zařídil prý ve své restauraci jako dneska speciální řízkové meníčko, tak se na to určitě můžete jít podívat. Ale zásadně jsme se optali na to, jak on to vidí v tom řízkovém světě, protože kdo jiný je větší odborník než Honza Punčochář? No, tak si dáme takový řízkový kvíz. Kečup k řízku, OK, ne?
1: Tak to je úplně největší hulváctví světa.
0: Tatarka k řízku.
1: Jo, tak když se to celý potřebuje. Ona tatarka, co se málo ví, je hlavně jako rybí omáčka, že se dává k rybám.
0: Když servírujete řízek, dáváte k němu citron?
1: Já ne.
0: A citron na řízek patří nebo ne?
1: Já osobně to nemám rád, spoustu lidí to miluje, takže normálně dáváme, ale já si ho nedávám. Mě to kazí chuť toho řízku. Mm-hmm.
0: Řízek mezi dva chleby na výlet.
1: Fantastický.
0: Nebo do letadla.
1: Fantastický. Jako asi by ty lidi čuměli v tom letadle, že třeba by se mi jednou poštěstí, že poletím biznesem a teď si udělám ten řízek mezi dva chleby a jak servírou tam ty 3-4 chodový menu, řeknu, nechci. Dali jste mi jenom šampaňské, mám svůj řízek.
0: Zašustí aloba. Je to tam. Studený řízek druhý den ráno.
1: Milu.
0: Řízek v housce jako hamburger?
1: Lepší než hamburger. Dokážu si to představit, nevím to. 1000krát lepší než hamburger.
0: Připravovat řízek v horkovzdušné fritéze?
1: Jo, air fryer, jo. Já mám taky doma air fryer. Já mu říkám fryer, můj fryer. Řízky jsou taková jako vyšší dívčí zrovna tady v tom fryeru. Jako jo, dokážu si to představit.

End of Beginning. Tohle je takový konec celého začátku. Posloucháte Hit Radio City, no tak konec to vlastně je. Minimálně toho dnešního dopoledne u nás na Hit Radio City a se mnou. Nezapomínejte na ten Mezinárodní den řízků, jo? Ani nepřemýšlejte, co z meníčka si dneska vyberete k obědu, protože pravé poledne se blíží. Tím pádem taky srdcovky Hit Radia s Jirkou Plnářem, všechno je k tomu připraveno. Jirka pro vás vybral zase hity, na které jste možná zapomněli. A byla by velká škoda, kdybyste zapomněli na tenhle hit. Ale samozřejmě Lucie, Daniela, i tohle bude už za pár minut hrát tady u nás na vlnách Hit Radio City. Tak se mějte skvěle, nezapomeňte, že zítra hrajeme v Kdo pak to zvoní o 7000, tak přihlášky na webu hitradiocity.cz, buďte u dveří v 7 hodin a 10 minut. No a ode mě úplně všechno, budu se loučit, mějte se krásně a Kuba Urban se těší. Zítra!

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony polevily na Pražském okruhu. Zdržíte se pouze nárazově na úrovni Jesenice a pak na sjezdu z D5. Z více auty počítejte na Štěrboholské, a to na úrovni Štěrbohol směr centrum. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Do voleb zbývá měsíc. Předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující ostré fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, popíše politolog Jan Kubáček.
5: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
2: Podle Kubáčka jsou totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Sněmovna bude moci i dnes projednávat a schvalovat zákony až do noci. Možnost hlasování i po 21. hodině dnes prosadila vládní koalice tradičně na návrh šéfky poslanců ANO Taťány Malé. Vládní tábor chce především přehlasovat veto Senátu ke kontroverzní novele stavebního zákona i senátní úpravy zákona o obnově EET. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do semifinále deblu. Z domácí Taylor Townsend porazili španělsko-americký pár a ani ve čtvrtém utkání nestratili set. V semifinále nastoupí proti belgicko-ruskému páru Elis Mertens a Diana Schneider. Teď se podíváme k nám. Omezení cestou na letiště Praha po dálnici D7 od Slaného čeká řidiče od dneška objížďka. Kvůli druhé etapě prací na uzlu Aviatická je uzavřen sjezd z jízdního pásu ve směru na Prahu. Opačným směrem zůstává cesta průjezdná. Omezení potrvá do 25. září a detaily najdete také na našem webu.

0: Beche Boys na Hit Radio, srdcovka číslo 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: My pokračujeme dál a dnešní téma evidentně asi bude o jídle, nejen, že je tedy dnes Mezinárodní den řízku, ale můžeme zavzpomínat na legendární jídla z doby minulé. Na co vy si pamatujete z minulosti? Jo, protože jak jsem mluvil před chviličkou o tom, že jsem dneska fakt jako v roce 2026 viděl na meníčku kuřecí steak z broskví, tak píše mi tady Lída, která píše: ahoj Jirko, děláš si srandu, že ještě dneska někdo vaří v restauraci kuřecí steak z broskví? To je za mě fakt vražda gastronomie a to v ní dělám už víc jak 30 let. Zdraví Lída. Tak ano, tohle bych si nevymyslel. Jako, dokážu si vymyslet spoustu věcí, ale tohle už asi ne, jo. takhle daleko tu hranici jako nemám. Tak na co vy si vybavíte? Na co vy si vzpomenete? Třeba z 90. ze začátku milénia, nebo klidně z 80. let. Co nesmělo tenkrát té restauraci chybět? Kuřecí steak z broskví je asi jako legenda, jo. Možná ještě třeba smažený sýr se šunkou. To se taky dneska moc jako nevidí nikde, ne? No hele, pojďme zavzpomínat, pojďme trošku mlsat a když teda si zamlsáme, tak si dáme album Dobrá kočka, která nemlsá. Rok 2002, Lucie a píseň, která dneska má speciální význam. Jmenuje se Daniela, je 9.9. a Daniela má svátek. Tak Dančo, všechno nejlepší. Tady je píseň jenom pro

0: Tak jsme si brnkli i na romantickou notu Celine Dion na Hit Rádiu v srdcovkách, chviličku po čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovky na Hit Rádiu nás vrací do mládí, do dětství, do někdy až do bezstarostné doby. A jestli je něco, kromě hudby a módy, co si pamatujeme nejvíc, no tak je to samozřejmě jídlo. A dneska se vás ptám, jaké jídlo si pamatujete právě z minulosti, z 90., z 80., ze začátku milénia. Může to být i bizarní jídlo, anebo prostě jenom jídlo, který vás tam opravdu jako vrátí do tehdejší doby. Tak mám tady hezkou zprávu od Martina, píše, pro mě symbol 90. i dětství byly nudle s mákem. To už se dneska asi tak moc nedělá, ale i ve škole jsme je mývali pravidelně, takže já, když si vzpomínám na dětství, vzpomínám na nudle s mákem a cukrem. Zdraví Martin. Jasně. To je velká klasika mimochodem. Další, kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, píše Honza. No jasně. To nesmělo chybět. Kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, já si i vybavím tu chuť, to prostě, bože. Ahoj Kýrko, já si pamatuju na chalupářský guláš. To bylo v osmdesátkách hodně. Už si teda nepamatuju, jak to chutnalo, ale jedla jsem to, když jsme jezdili na vandry. Krásný den, Pavla. Tak páji, s tímhle ti nepomůžu, chalupářský guláš neznám, ale teď jsem dostal chuť na klasický burstguláš. Ježiš, to bych si dal. Proč jsem vytáhl téma jídlo? Máte to taky tak, že když se řekne nějaký vaše oblíbené jídlo, tak se vám hned okamžitě v puse začnou zbíjat sliny? To je prostě, to lidský tělo je neskutečný v tomhle. Michal, hele, z 90. No, nemůžu ani teď mluvit. Bože, burst guláš, blbej. Hele, z 90. si pamatuju hlavně krokety. Kdo v hospodě neměl krokety, jako kdyby nebyl. Dneska jsou to samé americké brambory, ale aby někdo ke smažáku dělal krokety, to ne. Michale, přesně, amen. Ježišmarja, krokety. Bože, ty jsem neměl ani nepamatuju, ale kolik jsme jich jako děti snědli. Podle mě krokety jsou fakt jako jasným symbolem 90. let. Kdybych je měl přirovnat k nějaký hudbě, k nějakému hitu, tak je to k tomu, co teďko tady pro vás mám. Tohle jsou takový hudební krokety 90. 24/7, totální klasika, legenda. Tohle je prostě hudební kroketa. Skvělá srdcovka. Jenom pro vás na Hit Rádiu.

0: Laidback Sunshine Reggae. Já mám pocit, že nikdo si nespívá Sunshine Reggae. Taky si jedete, Saša jede. Už tak máme tak strašně zažitý. Tak můžete ještě. Saša jede.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jojo, poslední srdcovka, ta byla právě teď. Ještě nás čeká tady jedna, to je na vaše přání. Ještě než si dáme vaši srdcovku na přání, napište si o ní samozřejmě na 777-937-777. Napište zprávu, pošlete hlasovku, to nechám na vás. Tak ještě jsem tady objevil zprávu, když jsme si dneska povídali o tom jídle. Simča posílala, jaké jídlo se mi vybaví. To bude asi pajšlová omáčka ze školní jídelny. Nejhorší, co kdy kdo vymyslel a podával. Já se přiznám, že pajšlová omáčka, že mi to vůbec nic neříkalo, takže jsem si to tady vygoogloval. A teď to vidím a normálně se mi ten pajšl fakt zvednul, jak se říká, protože to je přesně, na to jsem zapomněl, ale úplně si vybavuju tu pachuť, taková ta bílá omáčka s tím nějakým jako, co to je, plíčky na smetaně, no, prostě, ale to chutnalo v té jídelně tak hrozně s tím knedlíkem. Bože můj. Simčo, děkuju za tady tu připomínku, teda. Doteď mi bylo dobře. Opravdu hodná, moc děkuju. Ale ne, jako asi si ani nepamatuju nikoho, že by to někomu chutnalo, teda. Ale víte, co bych potřeboval od vás, jestli si jako pamatujete, opravdu jste pamětníci, tak na základní škole, i často ve školce, tak vždycky dělali takovou speciální pomazánku na chleba. Byla to nějaká, prostě na svačinu nám vždycky dávali takovou světlou pomazánku na chleba. Já přesně si dokážu vybavit tu chuť, ale vůbec nevím, z čeho to bylo, jak se to dělá, ale strašně, strašně moc bych si ten chleba tady s tou legendární pomazánkou z té školní jídelny chtěl dát. Není to rybí pomazánka, to jsem si 100% jistý. Lučina to asi taky nebude. Nebyla jako tvarohová, ale prostě taková jako, no, já podobnou barvu jako tady ta pajšlová omáčka, ale to bych chtěl jako, to bych chtěl zjistit, co je. Tak jestli tohle víte, tak kromě srdcovky na přání mi klidně můžete poslat nějaký recept. 777 937 777. Srdcovka na přání za chviličku.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Radio.

0: Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu s Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax s Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Rozy a Bruno Mars.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A odpověď je asi drožďová. Pokud posloucháte právě teď, jak vůbec nemůžete tušit, ale pokud posloucháte srdcovky, tak víte, že hledáme, nebo že jsem hledal recept na legendární pomazánku ze školky nebo ze základní školy. A vybouchnul mi tady WhatsApp. Doslova, to prostě normálně jste přetížili síť a pořád chodí, ještě teď přišla znova kvasnicová nebo drožďová pomazánka. Asi to bude ono, teda, asi to bude ta legendární pomazánka. Samozřejmě u toho spousta smajlíků, někomu to chutná, někomu ne, ale vypadá to, že ano. A mám tady i zprávu, že tady někdo má známou ředitelku ve školce a že se to dělá do dneška. Takže drožďová pomazánka, tak děkuju moc. V životě by mě to nenapadlo hledat jako drožďovou pomazánku, jak si úplně říkám aha, aha, aha, aha, aha. A jak si tady říkám aha, aha, aha, tak tady koukám a přišla zpráva, ahoj, zahraj trio, dá. A já úplně, no tak jo, tak si to pojďme dát, tady je srdcovka na přání, aha, aha, aha. To jste možná slyšeli naposled, když jste jedli tu drožďovou pomazánku. Srdcovka! Dá a trio na Hit Rádiu. Za tohle mě vyhodí.

Tak, myslím, že dneska už jste slyšeli všechno a klidně můžete jít domů z práce. Trio, dá. Tohle je starší než já, to je rok 1981. Mazec. Srdcovka na přání. Srdcovky pro dnešek skončily, ale my pokračujeme dál na Hit Rádiu. Za chviličku Bebe Rexha a teď Krištof a půlnoční hřích.

Posloucháte Hit Radio, bylo 1:15, v 1:00 odpoledne Lucie přinese další nejnovější zprávy a my zavzpomínáme na tehdejší požár v Českém Švýcarsku. No, jsou to 4 roky zpátky, byl to rok 2022. Tenkrát to byla obrovská katastrofa, nějakých asi 270 milionů nebo 300 milionů. Byla škoda, to je šílený. Ale proč o tom mluvím? Mluvíme o tom, protože soud dneska pravomocně osvobodil muže viněného ze založení obřího požáru. A my známe důvod, máme pro vás dokonce i vyjádření státní zástupkyně, takže i to bude ve zprávách ve 13 hodin. Do té doby z hitů například Pitbull a Christina Aguilera. Za chviličku.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: No tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi Čelka Mája.
3: Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
2: A líbí se vám to víc v češtině anebo v němčině?
3: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
4: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Feine, freche, schlauche Biene Maja.
1: Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Dnešní polední hodina na Hit Rádiu je pryč, 13. tady a s ní taky nejnovější zprávy. Začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Z více auty počítejte teď v místech, kde se pracuje na silnicích, je to Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu nebo na úrovni Jesenice a také Aviatická ulice na příjezdu po D7. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, viněného ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko. Podle soudu se jeho vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Státní zástupkyně Kateřina Weissová.
5: Velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížena.
4: Lesní požár vypukl u Hřenska v červenci 2022. V zásah trval 21 dní a způsobil škodu zhruba 270 milionů korun. Darujeme kroužky dětem. I letos tento projekt pomůže rodinám v tíživé finanční situaci. O příspěvek na kroužky svých dětí mohou rodiče žádat od 16. září. Prostřednictvím 3 voucherů v hodnotě 500 korun mohou na první pololetí získat 1500 korun, za celý školní rok pak dosáhnout pak na 3000. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže. V Oslu vrcholí oficiální 13-denní smutek po úmrtí krále Haralda V. pohřbem monarchy. Zemřel po vleklých zdravotních problémech ve věku 89 let na konci srpna. Na bezpečí ceremonii dohlížejí tisíce policistů. Česko na pohřbu zastupuje prezident Petr Pavel. Teď ještě pohled k nám. Praha vypíše tender na stavbu silnice, která odvede tranzitní dopravu z Horních Počernic. O vypsání smlouvy

Posloucháte Hit Radio ve čtvrt na dvě. Jestli máte rádi moderní technologie, tak teď posloucháte správné Hit Radio, protože my tady sledujeme i novinky i v tom, řekněme, digitálním světě. A je jasný, že Apple pořád hýbe světem, takže představení nových iPhoneů a dalších hraček je prostě velká událost. Dneska večer ty novinky vyjdou. Měly by tam být nový sluchátka, ty ještě asi nebudou mít zabudované kamery, o čem se tady jako hodně spekulovalo, což je dost zvláštní, protože ty jsou jako hodně oblíbený brýle, že jo, s kamerou, ale člověk už to vidí a teď na ty sluchátka by měly ty kamery dát taky, no, zajímavý, jako tohle jestli někdy bude, to bude člověk už fakt jako bát chodit normálně po ulici. Takže, ale to by ještě asi teoreticky být nemělo, jo, ale hodinky, tak ty už by prý uměly, nebo měly by umět posílat zprávy i mimo mobilní signál. No a největší tahák bude samozřejmě nový iPhone 18. Ovšem, ten jeden by měl být skládací. Takže něco, co dosud Apple ještě nemá. Normálně je skládací iPhone. Na net už unikly nějaký fotky, tady na to koukám, ale žijeme v době AI, takže nemůžeme věřit úplně ničemu. Konec konců, nakonec je asi stejně jedno, jak bude vypadat, ne? Protože jediný, co nás bude zajímat, tak to je cena, že jo? A ta by mohla být velmi zajímavá. Teoreticky by mohla být klidně stejná jako za dvoutýdenní letní dovolenou v Egyptě. No, uvidíme večer. Teď Alex Warren a Ordinary.

0: Na středu 9.9. Tomáš Klus, je 13 hodin 35 minut. Tomáš Klus ještě nedávno bojoval s hematomem na hlasivkách, ale už je v pořádku. O víkendu, tak jsem ho viděl na koncertě, předvedl tam teda jako fantastickou show, dal i metalovou verzi písničky Marie, takže hlasivky drží. A asi čtvrt hodiny byl mezi lidma, kde improvizoval ve freestyle rapu. To byl jako masakr. Já jsem dlouho neviděl publikum, že by se na koncertě takhle moc nasmálo, jo? Protože on evidentně zbožňuje český jazyk a ty jeho verše, ty jeho rýmy, ta autenticita, to je, jak to bylo, jako fakt ta improvizace a hlavně ty dvoj smysly. Já jsem si říkal, tohle je fakt jako skvělý. Toho bych chtěl doma na silvestrovskou party, s tím bych jako klidně jako nějakou takovouhle jako party propařil. A zároveň jsem si říkal, ten by se nám hodil i ve středu, ve 14:00 na Hit Radio, do naší roli ty dvoj smyslů. By mě samotného zajímalo, který dvojsmysly by přihodil on. Ano, dneska je středa, ruleta dvojsmyslů už se pomalu, ale jistě blíží, bude ve 14:00, tak věřím, že dál zůstanete s Hit Rádiem. Do té doby z hitu například Britney Spears, Miles Smith, taky Imagine Dragons.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Petra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Miles Smith, nice to meet you na Hit Radio. Před chviličkou jsem mluvil o mém zážitku z koncertu Tomáše Kluse a tak si říkám, kdy vy jste naposledy byli na nějakém koncertě? Jedno, jestli to je český interpret, zahraniční, to je fuk, prostě koncert. Mluvím o tom, protože koncerty podle nové studie vám prý můžou prodloužit život. A to dokonce o 9 let. Jo, stačí prý 2 koncerty měsíčně a prodlouží nám to život o 9 let. Ale nepočítá se do toho hudební festival a ty koncerty by měly být od sebe ideálně 2 týdny. Takže co 2 týdny někam na koncert a budete žít o 9 let déle. To není špatný. Akorát teda, když koukám na ty ceny těch koncertů, tak si říkám, že těch 9 let pak nebudete mít co žrát, takže... Takže nevím, jestli je to jako úplná výhra. Nicméně, my vám dokážeme na Hit Radio trošku pomoct s rodinným rozpočtem a to naší ranní hrou ve snídaní šampionů. Kdo pak to zvoní? Je tam aktuálně 7000. Jak si můžete vyhrát, to vám řeknu za chvíli. Do té doby si tady taky dáme jednu klasiku. A to je třeba koncert, na který bych šel. A řekl jsem to nahlas?

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Provoz zesiluje na Pražském okruhu už od sjezdu z D5 a více aut nám hlásíte také z okolí Motola nebo ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol směrem do centra. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Ší nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Daňková. Platy vrcholných politiků by mohly od ledna růst o 5%, pokud vládní koalice neprosadí zmrazení odměn. Prezident republiky by pak vůbec poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili na 324 tisíc korun za měsíc a plat řadového poslance by se zvýšil na 120 700 korun. Policisté na dálnici D8 na Ústecku kontrolovali kamiony, zaměřili se na technický stav vozidel, jejich vybavení a dodržování pravidel provozu. Zkontrolovali 112 kamionů a odhalili 14 přestupků, jakých doplní policejní koordinátor prevence Tomáš Frolík.
3: Jedenkrát couvání na dálnici, tak to je asi to nejbláznivější. Dvakrát to bylo za pásy, 10krát předjíždění a 1krát takový ty ostatní přestupky, takový ty, co se zařazují mezi ostatní.
2: Kontroly byly součástí včerejší preventivní akce Den pro kamiony. Česko včera zažilo velmi horký den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 stanicích, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenaly ji schodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjakovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Teď se ještě podíváme k nám. Praha otevřela parkovací dům na Dědině. Nabídne kapacitu pro 290 aut. Má nahradit část parkovacích míst, která byla zrušena kvůli výstavbě tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu. Více než polovina stání je teď rezervovaná. Měsíční parkování pro veřejnost vyjde na 2600 korun.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Odpoledne se postupně zatáhne a také rozprší, čekají nás přehánky, déšť nebo výjimečně bouřky. Zesilovat bude vítr a odpolední teploty maximálně kolem 22.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
4: Středeční odpoledne pokračuje dál, dospělo teď ke druhé hodině, to znamená 14 hodin, aktuálně 3 minutky, no a ve středu ve 2 odpoledne na Hit Radio tady vždycky máme pravidelně naši oblíbenou ruletu dvojsmyslů. Co se dá říct v ložnici a to uvidíme kde. Uvidíme kde, to nám vytočí ruleta už za chvíli. Dáme jeden jediný hit a pak roztočíme ruletu. Ten hit bude od zpěvačky Pink, která včera oslavila 47. narozeniny. Mimochodem je to maminka dvou dětí a to znamená, že ta vozí taky děti do kroužky, co? Myslíte, že teď akorát vyzvedává a někam poveze?
0: Hit Radio City.
4: Myslím, že ten život budou mít tyhle celebrity úplně jiný.

0: Zpěvačka Pink, hit So What, tedy tak co? A přesně na to se ptám já, tak co? Jste připravený na naší ruletu dvojí smyslů na Hit Radio? já jo, tak nebudeme to protahovat, jenom znovu připomínáme, že hlavní součástí jste vy, to znamená na WhatsApp 777-937-777, vypište zprávy nebo posílejte hlasovky s tím, co vás okamžitě na první dobrou napadne. Ruleta z dvojí smyslů se dostáčí právě teď.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při přihlašování dětí do kroužků. Jo, když jsem před chviličkou mluvil o tý Pink, jestli vozí děti na kroužky, tak mě to tak napadlo. Doma, když se bavíte s vaší polovičkou a vybíráte, kroužky vybíráte, kam ty děti strčíte, tak co může zaznít při vybírání kroužku a v ložnici. Tak já to vykopnu. Když jsem si tak trošku sám nahrál, tak samozřejmě první otázka je, tak kam ho letos strčíme, že jo? Co by tam ještě tak mohlo být? Třeba nechci ho přetěžovat, dvakrát týdně úplně stačí. Zbytek nechám na vás, pojďte popuzdit, ale popuzdit.
2: Bože, já už nemůžu.
0: Pojďte popustit úzdu vaší fantazii. Já už tady koukám na WhatsApp, už to tady lítá, tak třeba hned jako první, co tady máme. Ano, pokračujeme jako loni. Tak super. Tak těším se moc. 777 937 777, dáme dva hity a

Ve středu v pravý čas posloucháte Hit Radio, protože vždy v tento čas tady máme naší oblíbenou ruletu dvojsmyslů. Je to kvůli tomu, že prostě máme rádi český jazyk. Čeština je nádherná, no a v tom našem každodenním životě nás opravdu může leckdy překvapit a taky pobavit a díky ní můžeme přijít i na jiné myšlenky. Tak pokud budete přihlašovat děti do nějakých kroužků, tak si vzpomněte třeba i na dnešní den, protože zadání je, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků. Tak jdeme na to. Čtu tady zprávy z WhatsAppu, který posíláte. Hanka třeba. Začínáme příští týden, přezovky sebou. Výborně. Berete i úplné začátečníky, Lenka. Jsi si jistá, že se mu tam bude líbit? Víš, jak to dopadlo minule? Posílám Michal. Tohle je taky dobrý. Má to naštěstí jen jednou týdně. No, tak uf. Ježíš, ale tohle je boží. Mirka píše, je dost velký na to, aby to zvládl sám. Hezky. Peťa, taky něco ze života. Snad se dneska vzchopí, minule i brečel. Dneska už máme plno, o, to taky ne, ježišmarja. Teď už to začíná být jako hodně uchylný, tohle mě taky ještě baví. Jsem už nikdy, zase se mu nebude chtít domů. Dobrý, kapacita naplněná, přijímáme náhradníky. Taky dobrý. Maruška, ale Maruška dobře, ta píše, ahoj Jirko, co třeba, je mi jedno, že se ti nechce, dvakrát týdně a pasta. Dobře, no tak jo, tak ještě vám dáme čas, dáme ještě dva hity, 777-937-777, já to tady pročtu, vyberu nejlepší a ten nejlepší ode mě dostane dárek a to speciální edici hry Člověče nezlob se, kterou jsme tady pro vás na Hit Radio vytvořili. Tak jo, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků?

Jo, ve starém křesle svět zůstal jako dřív, ale tady u nás na Hit Rádiu každou středu svět není jako dřív. A nebo možná ano, jo? Nebo možná ano, nebo se možná vracíme trošku do doby, která nebyla až tak hyperkorektní a zkoušíme, co ještě takhle jako rádio unese. Máme tady hodně tenký led a to je každostředeční roleta dvojsmyslů. Tak, dnešní zadání bylo, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků. Mám tady pár posledních tipů a pak dám ten nejlepší, alespoň teda, co my jsme tady naší jakože porotě vybrali. Tak třeba tady Tomáš píše, nefňukej, tvoje máma to dělala celý život a furt jí to baví. To je blbý, to je moc asi už. Dobře, další zpráva. A není na to moc malej? Nikdy na to není moc malej. Další. Na tohle potřebujeme rukavice a pevnou obuv. Zdraví Péťa. Rukavice a pevnou obuv. Péťo, co to je za kroužek? Lucka, tak se budeme střídat, ale i tak to bude docela hoňka. Výborně. No a pojď, už to nebudu zdržovat. Za mě a naši porotu nejlepší. Tak ho strčíme sem. Tam už byli i jeho kamarádi a říkali, že to bylo boží. Takže Honzo, posíláme, člověče, nezlob se, nebo posílám, takhle, speciální edice Hit Rádia, no a to je taky možná hezký, člověče, nezlob se. Třeba příští týden ve středu dáme nějaký hry, no uvidíme. Další roleta za týden ve dvě.

24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou tří.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: John Legend na Hit Rádiu ve 14 hodin 630 minut. Do 15. hodiny ještě například Armin van Buuren, taky opět a Radeček v duetu s Mariou Čírovou. Mimochodem John Legend, nevím, jestli opravdu hraje, anebo jsem jenom někde zahlídl fotku na kurtu, ale vypadalo to, že zřejmě hraje padel. Jo, nebo jak říkám, možná byl jenom vyfocený na kurtu. Každopádně, jestli John Legend hraje a vy taky, tak si místo rakety budete muset pořídit paddleboard, tak se to prý hraje správně podle nějakého frajera z Love Islandu. Aspoň teda teď jsem to viděl na Instagramu, tak to musí být pravda. Ano, reality show, tak ty jsou zase v kurzu, nás obecně jako hodně obohacujou, teda možná, že i o reality show bude řeč v dnešní odpolední show, to se nechte překvapit, ta začíná úderem 15. hodiny. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra od 12, kdy zítra ve 12 pro vás budu mít připravený srdcovky. Kdybyste chtěli cokoliv slyšet v srdcovkách, klidně můžete psát i na WhatsApp Vitrádia 777 937 777, nebo to klidně pište mě na Instagram Jirka Pelnář, já si to aspoň hezky připravím a možná, že to uslyšíte už zítra po 12. Tak se smějte a přežijte to v práci.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to rádio nechce zaplít, ale Dominiku, vypni to!
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to! Bude vás škrabat v krku, ale už budete mít jako nový. Poslouchejte.

0: protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přeju dobré odpoledne. D5 tady na příjezd do Odrudné počítejte s více auty. Kolona se prodloužila ale na Pražském okruhu na úrovni Jinočana a Ořechu. Tady opatrně popojíždíte minimálně čtvrt hodiny. Provoz se zesílil také na Štěrboholské spojce. Platí to pro oba směry 10 až 15 minut. Nabíráte v kolonách v těchto místech. A ještě jižní spojka a Barandák společně s Dobřískou směrem do centra na Smíchov. Zdržení kolem 15 až 20 minut. Přerušované koloně. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Fakultní nemocnice Motol a Homolka dnes slavnostně otevřela Národní onkologické centrum. Vyšlo na 5 miliard, většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie, a to prostřednictvím Národního plánu obnovy. Ředitel nemocnice Motol a Homolka Petr Polouček.
5: Jedním z našich cílů a ambicí toho Národního onkologického centra je zjednodušit a zrychlit cestu pacienta od samotného podezření na onemocnění přes rychlou diagnostiku a adekvátní léčbu.
1: Pracoviště se otevírala pro pacienty zhruba od poloviny srpna, některá spustí provoz až v říjnu. Při plném provozu se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. České dráhy se omluvily za to, že na příměstských linkách v okolí Prahy aktuálně jezdí kratší vlakové soupravy než obvykle. S omezením se setkáme i v následujících dnech. Dráhy to uvedly na síti X. Důvodem jsou technické závady souprav nebo instalace zabezpečovacího systému ETCS do vlaků. Britská letiště dnes opět ruší či odkládají stovky letů. Důvodem jsou technické problémy řízení letového provozu, které tady řeší od včerejška. Ve dvou dnech bylo zrušeno více než 2000 letů a na letištích uvázly také desítky tisíc pasažérů.
0: City Extra.
1: 17. ročník akce Den dyslexie nabízí dnes program pro celé rodiny v městské knihovně na Mariánském náměstí. Akce pokračuje až do 7 večer a propojuje umělce, odborníky, tvůrce výukových pomůcek, ale také děti, rodiče i lidi s dyslexií. Letošní motto Rozeznít hlasy knih doprovází poselství. Každý příběh si zaslouží být slyšet. A odpoledne už zůstane zatažené oblačné, v Praze se rozpršelo, čekáme déšť různé intenzity. Srážky by postupně měly ustávat, až k večeru teploty se dostávají na 22 stupňů.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
6: Máme 3 hodiny, k tomu přidejte 3 minutky. Kamarádi, i když je středa, nemusíte se cítit jako uprostřed pracovního týdne opuštěni sami na nějakým ostrůvku. Ne, jsme na to sami. Ať už to práci zabalit, anebo vyrazit domů za svými

10 minut po třetí. A Hit Radio City. Zdraví vás Dominik, tak tenhle hit do toho počasí venku pěkně sednul. Jo, ono tam prší mimochodem, kdo by neviděl. V Praze prší, ale co pak to slyšíme? Ano, víte, co to znamená? Bude i sněžit! Uhu! Takhle v Krkonoších, přátelé. Po horkém létě se střední Evropa připravuje na první sněhové přehánky. Sněžit by mělo v následujících dnech v Rakousku, Švýcarsku a částečně i v Německu. Je na Slovensku, kamarádi. Hranice sněhu je 1500, takže teoreticky by to mělo zasáhnout i sněžku. To jen potrhuje moji teorii, že hned pod... nebo od 1. září. To je vlastně žádný začátek školního roku. To je normálně začátek předvánoční sezóny. Pojď, no, tak zase to uklidí.

0: Gaga na Hit Radio City. I heard from the
1: heaven. Jak jsem doufal, že tam ještě vlezu, ne? A ono ne. Posloucháte vaši odpolední jedničku? Zdraví vás, přátelé, Dominik. A chci vám říct něco, co byste měli vědět. Dneska, jo, dneska, týká se to každýho z nás, je Mezinárodní den řízku. Oh yeah. Pro nás Čechy a Rakušáky, hele, tohle není jen jídlo. To je náboženství v trojobalu. Řízek je univerzální lék na špatnou náladu, rozchod, těžký den v práci. Vlastně nevím, jestli řízek nebo ta strouhanka. To je nejlepší český koření, opravdu. Dokážou nás ty řízky nebo cokoliv v trojobalu zkrátka spojit. No takhle, než se začneme všichni bavit, jestli kuřecí, telecí, anebo vepřovej. Každopádně, máte nějaký oblíbený místo v Praze vy, kam chodíte na řízek? Já vím, jedna restaurace se tak jako po němčině i jmenuje. Klidně posílejte další tipy, i když už něco je fajn. Tak další reklamy, když jsme tak navázali.
2: Hit Radio.

takhle zníme krátce po půl čtvrté na Hit Radio City. Hezké odpoledne přeje Dominik, kterýmu se dějou divný věci a já potřebuju vaši radu. Nebo klidně rady, pište to všechno na 777-937-777. Mě totiž zajímá, jestli se vám někdy smazal v iPhoneu někdy celý kalendář. Nedělal jsem aktualizaci, nevypínal jsem ho, nenabíjel nic, najednou kalendář fuč. Můžete mi někdo poradit, co s tím je? iPhone, dokonce ten nejnovější, nebo alespoň do dneška. A já otevřu kalendář, tam nic. Takhle, bylo by to příjemný, kdyby to byla pravda, ale ono zmizelo úplně všechno. Pokud někdo rozumí těmhle chytrým jablíčkovým věcem, fakt napište, nahrajte hlasovku, co to může být, co mám udělat, protože teď obvolávám všechny kontakty. Všechny kamarády, jestli jsme někde nebyli domluveni a já bych na to zapomněl. Ještě jednou číslo 777-937-777. No ono tam je hodně totiž do konce roku anebo do příštího roku akcí. A já si říkám, tyjo, co kdybych vyzkoušel sílu rádia. Pokud teď Hit Radio City poslouchá někdo, s kým jsem se na tenhle anebo příští rok domluvil, na maturitáku, na firemní akci, na vánočním večírku, na koncertě, na festivale, na divadelním představení, ozvěte se prosím. Ono, oba ty kšefty mi budou chybět. Pitbull a Chris Brown, tak pište prosím, raďte.

Alex Voren, máme 15 hodin a 39 minut, hezkou středu. Posloucháte Hit Radio City s Dominikem, který vás snažím mě prosil před malou chvíli, jestli mu poradíte. Potřeboval jsem pomoc tím, že jsem mi v telefonu, na iPhoneu, smazal kompletně celý kalendář. Já musím podotknout, a bude to odpověď na hodně vašich zpráv, že nemám iCloud, takže se mi to nezálohuje někde jinde. A nebo snad jo, on totiž třeba Vojta napsal: ahoj Dominiku, zkoušel jsi se podívat na webu iCloud.com, zda tam kalendář vidíš? Jo, zkoušel, a vzhledem k tomu, že si platím prdlačku, tak se tam nic nepřepsalo. Když tam nezůstaneš, nebude odměna. Renata. To si nedělám srandu. Já totiž otevírám zprávy na telefonu, který mám v ruce. Beru už si to osobně, můj vztah k chytrým technologiím, protože jsem otevřel počítač. Vaše zprávy, které pročítám, přišly asi 20, reálně. A tím se shodil celý systém a nefunguje počítač. Takže já nevím, jestli se mám pídit po kalendáři, když poprosím společnost občanskou, aby mi poradila, a shodím počítač v rádiu. Hele, tak já opatrně zmáčknu čudlík, za chvilku další hity, jo? Ty snad hrát budou.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.

Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit

Tři hodiny na Dom 51 minut. Vy posloucháte Hit Radio City. Hezké odpoledne. No a váš Dominik už tady. Ježiš, já o sobě mluvím ve třetí. Ve třetí osobě? Tak ne, já prostě hledím na zprávy, co se na nás valí, do celý nějaký hity stihnem, ale potom na cesty. A to, co se píše, přátelé, ve zprávách. Co se na nás valí, to je neskutečný. Znovu zavedení kontrol na hranici. Se Slovenskem. Jo, já to takhle budu dělit, tu zprávu. Oni to cvičí od rána, policisté a celníci, prej. No tak na co? To se dozvíte, přátelé, ve zprávách. Kdyby tady byl Vincent, tak už nějaký 2-3 vtipy na Slováky máme. Já se chci nějak dostat domů. Harold Williams.

0: Rihanna a Diamonds. Posloucháte i Radio City, to tempíčko, to si držte přesně v tuhle hodinu, v tenhle den a v tohle počasí bychom to měli mít. Jdeme na cesty, jak to tam vypadá?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne a zároveň přejeme hodně trpělivosti. Kolony se totiž prodlužují pravděpodobně i kvůli počasí a kvůli dešti. V těchto chvílích od Spořilova popojíždíte až po Běchovice v dlouhé koloně. Opačný směr, zejména v okolí Černáku i kvůli dopravní nehodě. Počítejte taktéž s více auty. Bubenecký tunel směrem na Troju. Tady se zdržíte minimálně 10 minut a s pomalým provozem počítejte také na jižní spojce Barandáku a v Břížské směrem na Smíchov. Další kolona se tvoří na příjezdu D5 od Rudná, pak na okruhu od úrovně Zličína až po Ořech a popojíždí také opačný směr na úrovni Jesenice nebo na úrovni ulice k Barandovou směrem k letišti. No a kolony se tvoří také v oblasti kolem Motola, to je Kukulova nebo Bělohorská ulice. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 16. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Zhruba 80% Pražanů hodnotí dostupnost bydlení v metropoli jako velmi špatnou. Viní z toho především vlastníky investičních bytů, stát a magistrát. V metropoli proběhla diskuze odborníků a pražských kandidátů na primátora a dalších politiků k otázce bydlení. Zástupci opozice kritizovali současnou koalici Spolu, Pirátů a STAN za podle nich nedostatečnou aktivitu při budování městských bytů. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů ve svatovícké katedrále, kterého by se oba politici jako klíčníci měli zúčastnit. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky. Znovu zavedení kontrol na hranici se Slovenskem cvičí od dnešního rána policisté a celníci. Kontroly se zaměřily na 17 silničních, 7 železničních a 3 říční hranice. A probíhat budou také v mezinárodních vlacích. Do akce se zapojilo 600 policistů, 50 záložníků armády a 60 celníků.
4: City Extra.
1: Galerie Gočárovy domy v ZOO Praha v Troji zve na výstavu Kudlanky. Podle mluvčího zahrady Filipa Maška představují život tohoto zástupce hmyzích predátorů i na různých komentovaných akcích.
6: Jak je to ve skutečnosti s tím sexuálním kanibalismem? Jaká kudlanka je nejbarevnější, největší, nejmenší a která z našich kudlanek v ZOO Praha připomíná Darth Vadera z Hvězdných válek? Tak to všechno se dozvíte v neděli na speciální komentované prohlídce výstavy Kudlanky, kterou právě teď pořádáme v pražské zoologické zahradě. Ta zdarma prohlídka začne ve 12.30 a povede ji náš odborný chovatel.
1: Výstavu můžeme navštívit až do konce září, a to každý den od 10. do 15. hodiny. Dnešní odpoledne zatažené oblačné, čekáme srážky různé intenzity, velmi výjimečně se může objevit bouřka. Zítra nás čeká zpočátku oblačný den, ale hlavně chladná noc, kdy teploty klesnou na 9 stupňů. Zítřejší odpolední teploty 22.
4: Kancel za tebou.

0: 4 hodiny, 4 minuty a já tady bedlivě pročítám, kamarádi, vaše zprávy. Zdraví vás Dominik, který má problém. Celá Praha neřeší samozřejmě nic jiného. Smazal se mi kalendář z telefonu. Jestli máte iPhone, možná víte, že je tam nějaký iOS, teď jako aktualizuje se to přes noc. Kdo tomu rozumí? Tak či tak, vím, že žádná aktualizace nebyla. Nenabíjel jsem to nic, ale všechny poznámky v kalendáři jsou fuč. Takhle, může to potěšit, jo? Volný kalendář do konce roku. Kdyby to byla pravda. A někdo mi tady napsal, ať něco vyzkouším na App Store. Hele, složitý postup, já to jdu vyzkoušet a když mi poradit, co já nevím co.
1: Hit Radio City.
0: Času vymýšlet mám dost.

0: 10 minut po čtvrté, Sam Feld a Jonas Blue. Na Hitrádiu City je s vámi Dominik, který je vděčný, děkuje za ty desítky zpráv. Nemůžu se dostat do kalendáře, v iPhoneu. Respektive, když se tam dostanu, nic tam není. A já nemám bohužel prázdný kalendář do konce roku. Vy radíte, posíláte tipy. A tohle vypadá nejreálněji. Rozhodl jsem se tedy, že to chci prožít s váma, pokud to půjde. Určitě znáte takovou tu chvíli, když vám o něco jde, nemůžete na to půl dne přijít, pak to rozlousknete. Tak si ať autenticky v éteru máte tu radost. Napsala totiž Markéta. Nejsem odborník, ale stálo se mi to taky. Na počítači na cloudu byly události vidět, v kalendáři furt jen v mobilu byl kalendář prázdný. Měla jsem komplet plnou paměť v mobilu i na cloudu. Pomohlo promazat mobil a navýšit cloud. Pak synchronizace, blablabla, to už vás tím zatěžovat nebudu, jdu to zkusit. Mluvím jako jantar, protože to zrovna zkouším, přátelé. A vypadá to taky nic. Tak díky moc. Já vám jdu zahrát další hity. Dneska má ta perfektní jablíčková firma představovačku nových telefonů, tak jestli se někdo chce koukat na hodinovou reklamu, věci, co si nikdo nekoupí, nemůže si to dovolit, tak prosím, tohle je pro všechny. Jo? Všem to pomůže, zpříjemní den. To umí jenom hity, ne telefony. Poetika.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Pořádnej název, ten jsme si zasloužili. 16 hodin, k tomu 18 minut vyladíte Hit Radio City. Hezké odpoledne. Kde naposledy jste zaspali? Já vím, že teď je odpoledne, jo? Ale to počasí k tomu vybízí. A taky k tomu vybízí situace, že já jsem zaspal i nezaspal najednou včera. Kdy jste zaspali a nezaspali najednou? Jak to vypadá? Já mám snídaní znovu, vždycky v několikrát v týdnu. Budík mám takových 4-5. Taxík, ten mě vyzvedával v ten den nějak po půl, ale nic nezvonilo. Tedy zvonil až ten taxikář, který volal a snažil se mě sehnat. No naštěstí mě probudil, já jsem se velmi rychle zvedl z postele, začal chystat, vystřelil jsem dolů. Hádejte, za dlouho jsem tam byl. Zjistil jsem díky téhle situaci, že můj čas, kdy se musím nachystat, teda vstát, nachystat se, vyčistit zuby, oblíct a odejít z domu je 4 minuty. Překoná mě někdo? Klidně se pochlubte. A čas bude rozhodující i teď, vlastně i ta ranní nepoužitelnost, protože nepoužitelní jsou tady. 777 937 777. Pište, ať už váš rekord, nebo jenom jsem prostě nepoužitelný. Protože tady máme dva lupeny na koncert Činasek. Laťka je od pondělka hodně vysoko nebo nízko, no zkrátka budete muset rychle odpovídat na 10 otázek, 10krát špatně. Ještě jednou, 777 937 777. Pište, jsem nepoužitelný.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: celý orchestr. Na Hit Rádiu si ty hezké odpoledne, Praho. Teď ještě mělo být This is the end. Najednou to tam chybí, tak snad to není konec pro kačku.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Katka, Kateřina, Kačka, jak ti mám říkat? Ahoj.
2: Ahoj, klidně, Katka.
0: Teď jsem se lekl, že se jmenuješ úplně jinak. Tak naštěstí ne. Ty jsi odpověděla netypicky konkrétně, když jsem se ptal, co právě děláš. A ty jsi řekla...
2: Že pracuji na ministerstvu práce a sociálních věcí jako referent, ale to jsem neměla říct a vařím obě do večery.
0: No to první už víme, takže je asi jasné, kdo tenhle týden bude nejvíc nepoužitelný, zamíří na činasky, dva lupeny máme, posíláme, děkujeme.
2: Jo.
0: Jo, tak jo. 10 otázek před námi, bohužel se toho nevinem, to by byly nepokoje v Praze. 10 otázek, 10 špatných odpovědí, ani jedna se nesmí opakovat. Je všechno jasný?
2: Ano.
0: Tak mně ještě není jasný, jak na tom mém telefonu najdu stopky, protože jsem tady sám, ruce mám dvě, ale už je to ready, pojďme na to. Za 3, 2, 1. Kolik let má Andrej Babiš?
2: 99.
0: Jak se jmenuje Krajčo jménem?
2: Vilém.
0: Kdo zpívá v kapele Žlutej pes?
2: Já.
0: Jak dělá lednička?
2: Hav, hav.
0: Jak zní rozbití skla?
2: Mňau.
0: Doplň text. U stánku?
2: Pití.
0: Jak se jmenuje prezident Maďarska?
2: Políček.
0: Jak dělá sisel? Ve kterém roce se narodil Bohdan Tůma?
2: 2001.
0: Kolik má Praha mostů?
2: Žádný.
0: Teda. Já nevím, já se spotil možná víc než ty u toho. Byla to krásná jízda, nemám tady kontrolora, ale zpozorněl jsem u druhý otázky, jak se jmenuje Krajčo jménem?
2: Helen.
0: Aha, dobře. A tu ledničku můžu ještě slyšet?
2: To už si nepamatuju, to bylo hafaf nebo mňau-mňau.
0: Byla, jo, nějaký domácí mazlíček. No každopádně, nebudu zdržovat. Za mý zakoktání ti ubírám 2 vteřiny, který bylo ke konci. A ty, má drahá kamarádko, máš nádherný čas rovných 30 vteřin.
2: Uhu.
0: Takže tenhle týden vedeš.
2: Super.
0: A to máme středu, 2 lupeny na koncert Činasky v Praze. Můžou být tvoje, uvidíme, jak to bude vypadat zítra. Zatím moc děkuju.
2: Taky díky, to byla... ahoj.
0: Ahoj, Kačenka, Kačka, Kaťulka. Tak uvidíme. 30 minut, vy jste se hodně zlepšili od začátku, co tuhle soutěž máme. Tak zítra stejný čas, stejný místo.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Stačilo přitom říct hezkou středu. To tenhle hit umí. Niko Santos na Hitradio City, vy posloucháte Dominika, který vám chce říct, co novýho na cestách v Praze. Protože jejich tempo, jak to známe, je vražedný. Stojíme na magistrálách, stojíme na víceproudých silnicích a přesto my, Pražané, jsme se situací v Praze, no slyšíme, že zvenku, jsme na cestách docela spokojeni. Vychází to z posledního průzkumu. Téměř 80% z nás hodnotí dostupnost bydlení v metropoli jako velmi špatnou. Respektive ne to bydlení, ale dostupnost k bydlení z práce domů. Z domu do práce. A těch 20% jako náš šéf asi dojíždí vlakem. Už je na cestě na ten pracovní týden, no. Ono to je potom kratší, jak jdete ve čtvrtek domů.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit rádio City. Zlepši si náladu.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

počasí, jakýkoliv den. Tohle můžem vždycky. Rip! Na vašem rádiu City a za pár minut pátá. Opatrně na těch cestách, za chvilku na ně mrknem. Taky hledím na zprávy, kde máme tentokrát pořad, jak jste zvyklí, stejný čas, stejné místo a Praha budoucnosti. Budeme se bavit o tom, že v Praze vyroste místo, který bude spíš připomínat město. A to město ve městě. Taková matrioška, ale Praha. No, takový města ve městech jsme zvyklí, že jo? Různý čtvrti, různý gengy postávající. Tam je to jejich, tam jim chodit nebudem. A nebo to máte v Praze jinak než u nás? Hey, to blazo!

0: Už za dvě minuty se po Shakyře vrhneme na to, co chystá Praha budoucnosti. Ale co chystáme teď? Kromě tohohle audio ohňostroje mrkneme na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. V ulici na Florenci policisté došetřují kolizi dvou osobáků. Počítejte s omezením a zároveň i silnějším provozem. Zdržení by mělo být kolem 7 minut. Ve Strašnicích křížení u Valské ulice v Olšinách směrem na Jarov hlásíte další nehodu dvou osobáků. Zatím blokují jeden jízdní pruh. V místě hlásíte 15 minut v koloně. Příjezd do Prahy po D5C stále v kolonách. Silný provoz zůstává i tady a pokračuje na Pražském okruhu od Zličína až po Ořech. V této lokalitě se zdržíte minimálně 20 minut. Prodloužila se kolona v Bubeneckém tunelu směrem na Troju, je to kvůli dopravní nehodě. Tady se připravte na 10 minut, anebo pokud můžete, tak se tunelu vyhněte. Oblast kolem Motola, Bělohorská, Karlovarská, i tady provoz zesiluje 10 minut. Aktuálně v koloně nehoda vás blokuje na úrovni Spořilova, v kolonách pokračujete dál na Záběhlice a Běchovice. No a opačný směr popojíždí od jižní spojky přes Baranďák do Dobříské, tady nabíráte zpoždění kolem 20 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 17 hodin, pořad Praha budoucnosti a Michal Merenda. Na pražských Nových Dvorech vyroste v následujících letech doslova nové město pro tisíce lidí. Kolem budoucí stanice metra D budou stát obchodní domy, školy i obytné domy, říká náměstek pražského primátora Petr Hlaváček z Hnutí STAN.
4: Tak my předpokládáme, že těch zhruba tisíci bytech bude, najde prostě domov nějakých 2,5 tisíce lidí, což je taková dneska jako standardní obložnost vlastně těch jednotlivých bytů.
3: Stavba metra D nabrala zpoždění. Pro obyvatele nové čtvrti bude ale už za nějakých 6 let hlavním spojem do centra.
4: Já věřím tomu, že to metro poběží v roce 32. Všechno je na to nastaveno a stavební práce běží.
3: Práci tady najde až 5 000 lidí ve službách, zdravotnictví i školství. Město tady poroste doslova před očima.
4: Tak v tuhle chvíli se jako první budou stavět ty objekty, které jsou v dotyku z metra, to je kvůli tomu, aby to bylo řádně skoordinované a pak se to nestavělo až po zprovoznění. Na to navazují ty objekty, které mají zařídit různé kulturní funkce, ale se školou se začne taky velmi brzo, protože je tam i jistý deficit v tom území pro ty školské potřeby.
3: Celý rozhovor s Petrem Hlaváčkem o budoucnosti Nových Dvorů můžete slyšet na webu Hit Radio City už teď.
1: No a teď ještě k počasí, před námi je chladná noc, většinou zataženo oblačno, ještě déšť nebo přehánky, pak budou postupně ustávat a v druhé polovině noci bude od severozápadu většinou polojasno, ranní teploty kolem 11 až 9 stupňů a zítra nás čeká také chladnější den, citelné ochlazení na 19 až 21 stupňů, většinou polojasno oblačno a studený severní vítr k tomu.
2: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radio City s Dominikem Mršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
0: 5:55, vy posloucháte vaše odpolední parťáky. Ještě tady chci Lucku po zprávách zdržet. My jsme se totiž bavili o tom počasí. To je ano. Teď asi klasická konverzace
1: tak
0: všude.
1: V pořádku.
0: A mě pobavilo, jak jsem říkal, a já mám takový počasí rád. A ty jsi říkala?
1: No, já taky, ale už bych chtěla ležet doma na gauči.
0: Já si říkám, je počasí v práci, který bychom si jako užili, že bychom nechtěli být doma. Existuje taková konstelace?
1: Za mě, když byly ty obludné 40, tak mi bylo lépe tady, protože tady máme klimošku a doma já ji nemám samozřejmě.
0: No tak to je v korporáte krásně, ta klima je levko. To je nenahraditelný, takže 40 budou letos ještě aspoň den.
1: Neblázni.
0: Ne.
2: Hit Radio City.
0: Ale co bude, to je Miles Smith a další hity. Stargazing, hezké odpoledne přejem.

9 minut po pátý a takovouhle energii do vás posíláme. Vy posloucháte Hit Radio City, zdraví vás Dominik. Hele, taky máte takovou tu písničku, kterou posloucháte do zvlbnutí, ale ne celý život. Třeba týden, měsíc, každý den 10krát. Jo, tušíte správně, já ji mám a chci ji vám pustit. Tohle je ono. Je to cover známý písničky od Beatles, zahrané jenom na kytaru. Najděte si to na YouTube. Jacob's Version se to jmenuje.

OK, pokud někdo není takhle na a kapela věci, nebudu ho trýznit, ale Eleanor Rigby, Jacob's Version. A tím otevíráme novou paletu hitů, covery. Máte nějaký cover, nějakou předělávku, která zní ještě lépe než originál? Já myslím, že určitě něco najdem. Tak mi dejte tipy, já tady budu dělat, co můžu. Samozřejmě najdu i nějaký, co už hrajem, ale chci vaše hudební tipy. Tohle je můj, teď jste na řadě vy, 777-937-777. Tak pište, přátelé, nejlepší cover, předělávku písničky, co jste slyšeli.

Ladíte Hit Radio City, hezké odpoledne. R City, prosím, tohle je originál. No to už se dneska nevidí. My tady totiž řešíme covery. Předělávky písní, který co si budem? Kolikrát zní lépe než originál? A u Beatles je to co říct. Eleanor Rigby. Před chvílí jsem vám to pouštěl, najděte si to. No přátelé, a vy jste psali taky svý oblíbený. Mně běží tohle na repeat. Co posloucháte vy? Dokonce i to, co hrajem, píšete. To znamená, že hrajem výborně. Jako víme to, že?

se svou předělávkou. Z vašich typů mě to zaujalo spoustu a zůstanem u té akustické kytary, protože tohle je cover, který nikdo nechtěl, ale Jack Black se svojí kapelou Tenacious D nám dali cover století. Vzhledem k tomu, že mám minutu, tak si to dáme celý, ne? Potom další hity. Hezké odpoledne, Tenacious D a Wicked Game.

0: time.
1: Vás bude bavit. Vážně? A co umí? No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hit Radio. Everybody get up.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: No tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi Čelka Mája.
4: Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
3: A líbí se vám to víc v češtině nebo v němčině?
4: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
5: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Feine, freche, schlauche Biene, Maja.
2: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: víte, kdo to je? Ano, Wesley Adams. A víte, kdo jsem já? Zdraví vás Dominik na Hit Radio City. A nevíte náhodou, jestli vám taky někdo v 7:10 ráno zvonil u dveří? Jak víte, ve snídaní šampionů zde na Hit Radio běží, kdo pak to zvoní? Co to znamená? No jednoduše velkou rozdávačku peněz, a to po celé České republice. Roman, ten vyhrál 5 000 korun, Romana, ta to nezvládla ke dveřím. To znamená, jestli dobře počítám, tím pádem naskočil litr a další. No takže zítra, dámy a pánové, 7 000 můžete v 7:10 vyhrát. Pokud jste tedy registrováni na webu Hit Radio, stačí v 7:10 otevřít dveře, jakmile v éteru zazní zvoneček.
1: Hit Radio City.

0: Kateřina Marie Tichá na Hit Radio City. Hele kamarádi, dáme sázku? Já jsem si totiž říkal, jak přivítám ty dva blázny, Vincenta a Andrejku, až se vrátí. Jak ten čas využiju? A tak mě napadlo, uzavřu s vámi sázku. Dneska jsem vám tady pouštěl jeden cover. Znělo to nějak takhle. Helena Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been. Wow. A jako bývalýho kytaristu mě docela začaly svrbět prsty. Řekl jsem si, se to naučím, ne? V prstech mám, akorát co si budem povídat, nedokopu se k tomu. Pokud se s vámi nevsadím. A tak než se Vincent a Andrejka vrátí, já se to naučím nejenom hrát, ale i zaspívat, přátelé. Platí? Pokud by to náhodou jakože nevyšlo, já jsem se to
1: Ruší se signál.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia

0: zní na Hitradio City Linkin Park krátce před šestou. No a takhle zní titulky našeho pořadu. Naší odpolední show každý všední den od 3 do 6. Díky, že i dneska jsme vás mohli doprovodit z práce, i když jasně, může se zdát, že ty titulky na konci dnešního pořadu budou krátký. Ale je tam jméno každýho z vás. Díky moc, zítra zase ve 3, těšíme se. No a Vinca prej přijde.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. I kvůli počasí narůstají stále kolony na příjezdech po D5, ale také Bubeneckým tunelem na Troju. Více aut stále hlásíte v oblasti Štěrbohol nebo na jižní spojce Barandňáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Do voleb zbývá měsíc, před volební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, popíše politolog Jan Kubáček.
3: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
2: Podle Kubáčka jsou totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Prezident Petr Pavel přijme premiéra Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční v pondělí po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů ve svatovícké katedrále, kterého by se oba měli jako klíčníci zúčastnit. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka dnes slavnostně otevřela Národní onkologické centrum. Vyšlo na 5 miliard, většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Při plném provozu se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Medvěd na severu Slovenska zaútočil a zranil v hustém porostu člověka. Incident se stal u obce Suchá hora. Situaci v lokalitě monitoruje zásahový tým Patra. Na místě jsou rozmístěny fotopasti a výstražné tabule, které na výskyt medvěda hnědého upozorňují.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
2: Čeká nás chladná noc, postupně budou srážky od západu ustávat a zejména v Čechách i ubývat oblačnost. Ranní teploty v Čechách 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 14 až 10. No a zítra pak oblačno, polojasno, nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy nepatrně tepleji a postupně se rozfouká chladnější severozápadní vítr.
4: Hezký večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a co víc, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak ať už na vás zrovna prší, nebo se ještě tak trošičku potíte těmi posledními hezkými stupni, tak pojďme říct, že i tak je to prostě hezký den. Co? Středa je dobrá. Tohle jsou U2 a Beautiful Day, tak jdem na to.

Leisa Stansfield, posloucháte Hit Radio, krásný večer. 10 minut po 6 hodině, dámy a pánové, máme nový světový rekord. Je to velký. Není to teda žádný sport, jo, ale myslím si, že i tak je to fascinující. Máme nový světový rekord v čase na pojídání burrita. Možná to zní divně, ale ano, i tohle se dá zapsat do světové knihy rekordů. Britský soutěžící Lia teď dokázal překonat tu soutěž a prosím vás, nebo ten světový rekord, a prosím vás, to burrito stihl sníst v čase 30,75 sekund. Za půl minuty celý burrito. Já jsem si dneska dělala tortily doma a většinu toho jídla jsem měla spíš jako kolem sebe, než v puse. Nechápu, jak někdo dokáže to burrito do sebe nasoukat takhle rychle. Píše mi tady k tomu Míša Knejp, vidíte, to bych vyhrál. Ano, je pravda, že Míša Knejp by mohl ráno zkusit sníst hodně rychle burrito, píše, že za 20 to zvládne. Tak ho klidně zkuste vyhecovat, můžeme to udělat jako super soutěž pro něj. Myslím si, že to nedá, jo. Ale jinak můžete zkusit i vy, pokud jste ještě nevečeřeli. Kupte si burrito a zkuste překonat 30-vteřinový rekord. Třeba se dostanete do Guinnessovky.

0: Fajnáči a Pohoda. Posloucháte Hit Radio. Doufám, že vy máte taky pohodu. A mám na vás k tomu jednu stěžejní otázku. Potřebuju, abyste teď se mnou na chvilku spolupracovali. Dámy a pánové, bude to těžký. Je to fakt jako velká záhada. Prosím vás, na 777 937 777 mi pojďte napsat, jakou přílohu máte nejradši k řízku. Jo, je to důležitý. Je to naprosto zásadní věc. Dámy a pánové, prosím, prosím, pojďte mi napsat, co máte nejradši k řízku. A je to jenom na vás, jestli je to brambor, hranolky, bramborový salát, jasně, nebo jestli k tomu jíte třeba nějakou kuriozitku, jo, případně klasika, chleba, že jo. Hele, je to jenom na vás, jenom potřebu, abyste mi napsali. Takže co vy nejradši jíte k řízku? Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Do té doby Vanessa Carlton, Sabrina nebo Erasure. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Erasure a Star. Posloucháte Hit Radio a musím říct, že jste naprosto fantastický. Ptala jsem se na velmi důležitou otázku. A to, s jakou přílohou máte řízek nejradši? Musím to přičíst, jste božský, jako jo. Radek, šťouchaný brambor se smaženou cibulkou, dobrá volba. Kuba, k řízku miluju brambory, kaši. Nejlepší k řízku, samozřejmě hranolky, to píše Ivan. Ivana píše pozor, bramborová kaše, dokonce i ke smažáku. To je trošičku divný, ale dobře, Ivanko, odpustím ti to. Jo, Šárka píše, bramborová kaše a kyselá okurka. U cestování volím chléb, jo, to je poctivě klasika, jo. Adam to má docela divoký, ten píše, k řízku si dávám přílohu brambory, bramborovou kaši, bramborový salát, hranolky, rohlík nebo chleba a speciální, že si dám na ty brambory k tomu řízku sladkou čili omáčku. To je zajímavá volba, můžete vyzkoušet, nemusí to být vůbec špatný. Jirka píše, mám nejraději luxusní bramborový salát nebo šťouchané brambory s bylinkami a slaninkou. Ono prostě k čemukoliv přidáte slaninku, je to vždycky ještě lepší, jo. Pak tu máme i gurmány, jo, prosím vás, tady píše posluchač Jirka, manželka ke kuřízku i veřízku jedině rýži. Onehdá, když jsme se vraceli ze zahraničí a na rozvadově v motorestu se přišel dokonce podívat šéf kuchař s půlmetrovou čepicí, kdože to chce kuřízek s rýží. Já se nedivím, jako rýže, ale hele, proti gustu. Jo? No a naštěstí, protože to samozřejmě neříkám jen tak. Dámy a pánové, dneska je den řízku. A to pro nás, a taky pro Rakušáky, je naprosto zásadní den, protože řízek to je posvátná věc. Jo, posvátná. Jestli jste dneska nestihli, tak to koukejte zítra dohnat. A to pochopili výborně Láďa a Roman. Láďa píše, ahoj, k řízku je nejlepší řízek. A Roman píše, k řízku se hodí jedině druhý řízek, vše ostatní je barbarství. A tady to vidíte, jo? Ono vlastně na té příloze nezáleží. Stejně si k tomu dá každej, co chce. Ale řízek, to je základ. Tak dobrou chuť, pokud se teď chystáte naklepávat maso a taky si naklepejte šunky s námi. Společně s Dr. Albanem.

a Heart and Soul. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. 6:45, doufám, že máte hezkou středu. Trošku se nám teď ochladí, začalo pršet. Já se přiznám, že já to mám ráda, tady ten moment. Ne teda samozřejmě, když brutálně promoknu, ale teď je takový to hezký, když si otevřete okno, není vám vedro, jo, asi vám domů nenalítá příliš mnoho hmyzu, že obřím vadí ten dešť. A třeba si jenom zapálíte svíčku a jenom tak chvilku jste. Jo, ideální poslat děti do vedlejšího pokoje, samozřejmě, ať máte klid, pokud máte ukecanýho partnera, tak taky. A jenom mít chvilku tak jako pro sebe. Jo, my k tomu navíc máme ty nejlepší hity, že jo, což dokresluje tu dokonalou atmosféru. Za chvilku navíc do uší třeba tahle legendární věc. Čekají nás totiž Midnight Oil a Beds Are Burning. K tomu DNA a Susan Vega. Tak si to nenechte ujít.

super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna. Sedmá hodina je tu, přeju krásný večer. Další spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď už Kevin Little.

0: Awesome.
1: Tarkan právě teď na Hitrádiu. Krásný večer všem. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Prostě cestujeme časem. No a pokud byste se chtěli třeba malinka to zasnít, jo, tak tady mám něco dokonalýho. Dokonalýho, fakt. Guns N' Roses, taky Tight Fit nebo Gentour už za chvilku do uší, tak buďte s námi.

Proklínám, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Máme tady zajímavou novou studii, ta ukázala, že pokud budete chodit na koncerty co dva týdny, prodloužíte si život o 9 let. No, tak asi tím, že jo, hudba nám prodlužuje život obecně, pak se tam bavíte, asi tam jdete třeba s kámošema, takže to jako zní super, to se mi docela líbí. Blbý je, že velkou část těch 9 let tam navíc strávíte ve frontě na záchod nebo na pivo. Pač, tak to prostě na koncertech je. Nedej bože, když je to velký koncert a snažíte se potom tam odsud dostat, jo. To bývá taky o nervy. A viděla bych tam ještě jednu malinkatou nevýhodu, protože když budete dvakrát týdně chodit na koncert, tak nebudete mít moc peněz, pač ono je to docela drahý. Tak jestli se nevyplatí možná víc si třeba doma postavit nějaký bodovky, jo, spoplatnit si pivo třeba za 30 korun, no a poslouchat nás. To je skoro jako koncert a ještě je to zadarmo. Uniting Nations právě

0: Voice, John Farnham, posloucháte Hit Radio. Přeju hezký večer, díky, že jste i dneska s námi. My i dneska večer touláme časem a prostorem a dáváme si to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Nás za chvilku nás čeká naprosto legendární song, jo. Nám ho třeba kdysi na táboře pouštěli jako poslední píseň diskotéky. To jsme vždycky věděli, že už nás jako zaženou, jo. A je to tohle. Takže po těch trapných ploužácích jsme tam všichni skákali jak blázni, že jo? Předpokládám, že k tomuhle songu máte vlastní vzpomínky. Tak si to za chvilku pořádně užijte. Europe, taky Spice Girls nebo Chet Kroeger.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: Kejsry a jste s Hit Rádiem. Hezký večer. Mimochodem, já nevím, jestli už jste to zachytili, ale naprosto fantastická věc. Představte si, že vás v noci vzbudí rámus. To se stát může. Já mám třeba v ulici kostky, občas mi přijde, že tam lidi jezdí s traktorem, těžko říct, jo. Každopádně rámusů se dá vymyslet spoustu. No teď si představte, že se vykloníte z okna a vidíte ježka, který si hraje s plechovkou od piva. To prosím vás není výmysl, to se teď stalo v Liberci, je to neskutečné, ale jeden jediný ježek, který si prostě našel prázdnou plechovku od piva a rozhodl se, že si s ní bude hrát, takhle vzbudil úplně celou ulici. Ono to totiž dělá extrémní rambaj, že jo? Tak ježečkovi gratulujem, protože je to fantastický stupeň výtržnictví, mně se to moc líbí, je to hrozně roztomilý. No a všem do té ulice, tak hlavně, že jste to vydrželi a doufejme, že příště si ježek bude hrát s něčím malinkatom měkčím.
1: Jo?
0: Do uší teď Five and Queen.

Zachary a Boys to Men, One Sweet Day. Posloucháte Hit Radio. Nechci nic říkat, jo, ale za chvilku už budem Mariah poslouchat opět ve vánočním. To je strašný. Už jsem viděla první videa, že rozmrzá, jo, už se to zase blíží. Neskutečný je, že ona už fakt nemusí nic dělat, jo. Je ten jeden jediný song vydělává na všechno. No, klobouk dolů, nevadí, my se dál budeme pouštět do hlubin 80., 90. a taky milénia. A za chvilku třeba tohle. Thank you.

slíbená Alanis Morissette, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máte rádi sladký? A hlavně, máte rádi tiramisu? Protože za mě tiramisu je skvělá věc, zvlášť v italských podnicích, kde vám to nabírají rovnou z toho obřího pekáče. No nic, jo, tak možná tip na dnešní dezertík. Každopádně, kdybyste si chtěli užít tiramisu jinak, tak mám ještě lepší tip. V jedné korejské kavárně, Rexpresso Muzeu, se totiž zaměřují na dinosauří tématiku, a to i co se týče dezertu. Moc se mi to líbí, takovým nejnápadnějším z nich je T-Rex misu. Oni tomu říkají T-Rex tiramisu, ale T-Rex misu mi přijde takový chytlavější, jo, doufám, že se toho chytne někdo v Česku. A tohle T-Rex misu, prosím vás, opravdu vypadá jako kostra hlavy Tyrannosaura Rexe. Je to fascinující, vůbec nechápu, jak to může jako držet, ale kdybyste chtěli, jo, specifický tiramisu, vyražte do Koreji, nebo jestli umíte někdo fakt dobře pít, schválně, zkuste takovýho T-Rex misu udělat doma. Jak

právě teď na Hit Radio. Krásný středeční večer, díky, že jste i dneska u toho byli se mnou. Budu se těšit zase zítra přesně v 6. Opět se budeme nořit do hlubin 80., 90. a milénia. A ano, bude to velký. A za chvilku už prosím pěkně třeba OMD, taky Vanessa May. A rozloučím se s vámi naprosto geniálním songem. Do uší už za chvilku Beverly Craven a Promise Me. Tak se mějte krásně.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.